0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.
2: Are you ready?
3: It's Bruno Mars.
4: I'm Lil Weepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
3: Fajn.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek. Od 8 večer.
4: Back to the hits. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in.
1: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?
1: Fajn.
3: I'm Lily Pete.
4: It's Sabrina Carpenter.
5: Music.
6: Fine.

0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno.
2: Morning Boost. Fajn.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Vědci upozorňují na možnost vzniku takzvaného super El Niño, jednoho z nejsilnějších klimatických jevů na Zemi. V následujících měsících by mohlo přinést extrémní vedra, dlouhá období sucha i ničivé povodně v různých částech světa. V americkém státě Maine se s válečným veteránem z Vietnamu přišlo rozloučit přibližně 1500 lidí. Protože neměl žádnou rodinu ani blízký příbuzný, přišli úplně cizí lidi. Díky pohřební službě, která právě na tuhletu událost upozornila. Pixar překvapil fanoušky na sociálních sítích, když v novém videu použil text Shake It Off od songu s Taylor Swift. Celé video působí jako hraný popkulturní mix, který propojuje svět animace s energií popu.
9: Fine. Pozor si dejte, v Praze v ulici Mladých Běchovic, tady se srazil osobák s nákladňákem, počítejte s lehkým zdržením. A velký špatný taky v okres Rokycany u obce Ejpovice na silnici 605, tady je bohužel střed osobáku se zvěří na místo té policie. Tolik k dopravě, jezdíte opatrně. Teď už Morning Bush na fajnu.
10: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Vašek, sborci, je tady pondělí, je tady morning boost, tady 6. hodina ranní. No, aby jsme se probudili, tak před náma teď playlistu například Loy, taky Kelly, Štajny, vítej mezi náma, takže vítejte mezi náma i vy, co jste se rozhodli vstávat tak brzo, nebo prostě dobrovolně, nedobrovolně, to je jedno. Za malý okamžik vám řekneme, proč dnešní pondělí nebude tak hrozný. Takže to rozhodně počkejte. Hezký den, hezký ráno,
1: hezký jdem ráno. Na to.

0: Harry Styles show American Girls na fajnu, 9 minut po 6 hodině. Dobré ráno všem, my si pojďme teď říct, proč dneska nepropadat depresi z toho, že je pondělí a že musíme do práce nebo do školy. Tak jako málo z nás, mám kamaráda. Mám jednoho kamaráda.
1: Ne.
0: Jo, Wendy, ano.
1: Ne.
0: No, opravdu
1: fakt,
0: mám jednoho kamaráda.
1: Není placenej.
0: Děkuju moc. No a s tímhletím kamarádem jsem se teď jako o víkendu viděl a společně jsme jako zavzpomínali na jedno odpoledne, kdy jsme jako dva mladí skateboardisti se rozhodli, že by bylo hrozně super koupit pavouka, jo?
1: Mhm.
0: Tak jsme se prostě rozhodli, že půjdeme koupit pavouka. Kdo už tohle nadšení tolik nezdílel, byla paní v pet centru, která toho pavouka jako musela vyndat z terárka, jo? Kámo, říkám vám, ta na to jako na dosmrtě nezapomene. Podle mě to byl jako její první den v práci a prostě
1: ne,
0: přijdou tam dva týpci.
1: Tak.
0: My jsme chtěli tam jen toho pavoučka hezkýho. A ta paní pak, že zaprosím. Nebyla z toho fakt úplně špatná. My jsme jí jako říkali, že bychom ho klidně vyndali jako sami, toho pavouka.
1: Mm-hmm.
0: Ale říkala, že by jí pak za to vyhodili, že nás s tím jako nechala manipulovat. Takže to je buď a nebo, no. Jako hrozný, jakože podle mě paní, my se vám omlouváme doteď. Ale vem si, že tohle to třeba teď budou zažívat mnohý lidé, jakože třeba dnes v práci budou muset vyndat pavouka z terárka. To je úplně strašný. To je podle mě to nejhorší, co jako se může stát.
1: Hele, ono nejenom pavouka, ale ty lidi vlastně i jako manipulují s jakože třeba se švábama, s červama, chytaj kobylky.
0: Tyvo.
1: To mi dělalo větší problém než pavouk, teda.
0: Chytat kobylky.
1: Mhm.
0: No tak to je hrozný. No tak ale, dámy a pánové, chtěli jsme tím říct, že by mohlo být hůř. Co nějaký maily, co na to, že na vás šéf křičí. On na vás může křičit a do toho ještě po vás chce, abyste vydali pavouka z terárka. To jo. Fakt může být hůř. Tady jsou hezký songy na ráno.

0: Takhle zní pondělní Morning Bush na Fajnu. 17 minut po 6. hodině. Dobré ráno všem, Pitbull, Kesha, Timber. A vězte, že by mohlo být hůř. Někdo by po vás třeba mohl chtít, abyste vyndali pavouka z terárka. To my po vás rozhodně nechceme. Naopak, my jenom chceme, abyste si prostě udělali pohodlí a zaposlouchali se do našeho playlistu, kde za malý okamžik třeba tohle. Budem se probouzet dál a budem se probouzet s tímhletím. Bebe Rexha, David Guetta, jejich Sad Girls. A nebo taky...
1: Něco, co rezonuje celou Českou republiku momentálně. Je to Eva Farná. Perpetuum mobile. Za malý okamžik tady na Fajnu.
0: Tyhle songy za malý okamžik. Pak random fakta. Hezký ráno.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Atención, señoras y señores.
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yeso!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
5: CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Tohle to bylo Ho Zero, jeho Nobody Soldier na fajnu. Půl sedmý aktuální čas, my si pojďme říct dnešní pondělní tři random fakta.
1: Random fakta.
0: 63% generace Z si začíná uvědomovat, že by měli trávit méně času na telefonech. Ne. Tomu nevěříme. Ale proč si z toho třeba jako nevzít takový jako menší příklad a tuhle tu statistiku jako nepodpořit? Takže všichni povinně dneska odinstalovat Instagram hned po tom, co ten Instagram dohrajeme. Chápeme se. Pokud byste byli japonský herec z filmu pro dospělé, připadá na vás zhruba 10 000 japonských hereček z filmu pro dospělé. Nepředpokládáme, že najednou, ale možná je tohle to znamení přehodnotit dosavadní zaměstnání. Čekejte, někdo mi volá?

0: Takhle zní Morning Boost. 3:07. The Weeknd, jo, Can Feel My Face. Za malý okamžik tady bude hudební battle. Můj song versus song od Wendy. Ale do té doby než tak stane. Pár změn v playlistu. A.k.a. Song Changes. Na lepší pondělní ráno. A za malý okamžik, buďte ready nám zavolat, budeme potřebovat někoho z vás, abyste rozsoudil, čí song nakonec vyhraje. A máme to s takovou jako menší specialitu. Tu vám prozradíme za malý okamžik. Tak hezký ráno, Changes, za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Dobré ráno všem, tohle je pondělní Morning Boost a Song Changes. 9 minut před 7 hodinou, my pojďme udělat teď menší změny u nás v playlistu, protože tu máme hudební battle. Hudební battle, kde se utká můj song versus song, který vybrala Wendy. Budeme potřebovat teď, abyste někdo zavolal 724634634 a rozsoudil, čí song si tady nakonec pustíme. Čí song je ten lepší, čí song se vám líbí víc. Takže 724634634. Wendy dneska docela nastavila laťku, musel jsem ji docela dohánět, tak uvidíme, jak to dopadne nakonec. Ano, někdo je na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Tady David.
0: David.
2: Ahoj, Davide.
0: Ty si tady tu klasiku prostě nemůžeš nechat být.
1: Hermano, ne buongiorno.
0: Se zvrátil z Itálie, nebo?
1: Cože?
0: Se zvrátil z Itálie teďkon, nebo nebyl z Itálie?
1: Šemano ne buongiorno, to je po polsky.
0: Jo, aha, buongiorno. Jsem si říkal buongiorno.
1: Šemano, víš, jako šemano.
0: Jasně, jasně. Šemano,
2: šemano buongiorno, víme,
1: tam ale... Je italský, to máš, no, no, jasně.
0: To nevadí. Je, brzo ráno. Uvidíme, jestli...
1: Je pondělí, si... no.
0: Je pondělí, no.
2: Ještě k tomu.
0: Ještě k tomu. No, hele, tak jo, Davide, ty víš to, co máš dělat, že jo?
1: No, rozsoudit to, jasně.
0: Rozsoudit to. Tak jo, tak jo, první možnost.
2: Je to tak.
0: První možnost zní následovně.
2: Owl City na featu Carly Rae Jepsen, Good Times.
0: Tak to je první možnost. Co na ní říkáš?
1: Nic moc teda.
0: Nic moc, OK. Uvidíme, co ta druhá možnost, která zní následovně. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry.
3: To znamená, že jsem vyhrál, jo!
2: No,
3: a máš to, Wendy!
0: Super, Dave, super, dobrý výběr. Tak jo.
1: Jo, pak se domluvíme, jak se rozdělíme, jo, ať to jako...
0: Jasně, jo, jasně, mimo éter, ale dobrý, chápem se. No tak jo, ale ještě, když jsi to vybral, chceš to někomu věnovat?
1: Věnuj to svojí dceři Vivince.
0: No tak jo, tak my posíláme song, krásný pondělní ráno.
1: Díky.
0: A zas někdy.
2: Měj se krásně, ahoj.
1: Jo, všemano ně bonžorno.
0: Jasně, tak čau. Wendy, vidíš to, vidíš to. Já jsem tě konečně porazil, já mám takovou radost. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. Právě jako na fajnu. Morning Boo.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
6: Instagram,
5: YouTube,
6: TikTok,
5: co je zrovna teď in. Fajn,
6: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn? Fajn Radio.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
10: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hiset, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila

0: Fajn.
1: Pozor si dejte v Brně v ulici Pionýrská, tady je překážka na vozovce, srazili tady dva osobáky, průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Velký špatný taky v Praze v ulici Prosecká, opět dva osobáky v sobě. A nehodu taky dál hlásíte v Hradci Králové v ulici Bezručova, opět dva osobáky v sobě. Tolik při pondělí, jezděte opatrně, teď už Morning Bush na Fajnu.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

0: Dělní ráno všem. Chápu, dobré za tři, ale nevadí. My jdeme pouštět další songy u nás v playlistu. Před náma Leony, taky Purple Disco Machine. A samozřejmě musíme začít taky s něčím, co jako je hezký a zároveň to má dobrý beat. Co myslíš, Wendy?
1: Já si myslím, že to je skvělý výběr. Že náš hudební manažer má konečně vkus.
0: On se úplně jako, on podle mě vstal jako vzkříšení nějaký, že ho položil někdo do vysvěcený vody a on začal pouštět fakt bangry do toho playlistu. Dámy a pánové, Justin Bieber, hezký ráno. Morning Boost. Fajn

0: Leonie, don't worry. To bychom všichni měli být dneska, don't worry. 11 minut po 7 hodině zvlášť, když je takhle brzo ráno. Dáváte si morning boost, dámy a pánové. Velká věc.
1: Tato věc je hlavně pro holky, ale možná i pro některé kluky. Hele, Mattel, což je společnost, která právě vytváří Barbie, tak všechny svoje filmy, ne úplně ten nejnovější, ale ty starý kreslí, jak je známe, dali na YouTubeko a je to zadarmo.
0: Ne, ne.
1: Pane bože, ano. Viděl jsi někdy nějaký film Barbie?
0: Já jsem viděl jen ten, co, ve kterém hrál Ryan Gosling, právě protože tam hrál Ryan Gosling.
1: Takže jsi neviděl ty starší.
0: No asi
1: jako
0: ne.
1: Třeba Kouzlo Pegasus.
0: Kouzlo Pegasus.
1: 12 tančících princezen.
0: 12 tančících princezen mi nic neříká.
1: Ale tak jako teď už to máš zadarmo, takže se můžeš na Duku podívat.
0: Právě.
1: A napravíš.
0: Mega. Ale dneska večer vím, na co budu koukat. Jaký Mandalorian, žádný série. Normálně jdu na Barbie tady na YouTubeku.
1: Tak jenom takový info pro dnešní ráno. Tak pro takový lepší den. Třeba to pustí svým dětem.
0: Víte, jak dětský den, že jo?
1: No, ještě k tomu.
0: Právě.
1: Wow.
0: Oni to měli naplánovat.
1: No, a je to.
0: Mattel ví, Mattel ví. No a my taky samozřejmě víme tady na Fajnu. Proto vám pustíme tenhle ten totálně nostalgický song. Hezký ráno.

0: Švédská ikona Zara Larsson, její Midnight Sun na fajnu, 21 minut po 7 hodině. Dámy a pánové, buďme k sobě upřímní, jo? To, že někteří jsme již v práci, anebo teprve jedem do práce, není proto, že bychom se jako nudili. Odpověď je velice jednoduchá. Odpověď jsou... Money. A přesně proto z tohoto důvodu za malou okamžik Jessie J, B.O.B., Price Tag. Kromě toho taky třeba Teddy Swims, Mr. Know It All. Takhle bude zní následující playlist na fajnu. A my přejeme pokud možno co nejpohodovější pondělí, pokud pondělí dokáže být vůbec nějakým způsobem pohodový.
1: Morning Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
7: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půl maraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: My name is Somer.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
17: Right, babe.
1: Fine.

0: 8. Aktuální čas. Dobré ráno všem, s Fajnem. A pojďme si na rovinu říct, co nás během léta štve úplně nejvíc. Tak za prvý samozřejmě rozhodně, když vás třeba podvede partner. Ale hned v zápětí druhá jakoby nejhorší věc jsou komáři. Už jsme se o nich tady bavili před nedávnem. Řekli jsme si to, že to jsou prostě extrémní svinuchy a že prostě nás, že nám vadějí. Ale teď si představte, že by prostě těch komárů, ne že by byl jeden, který vám vlítne do okna, ne dva, ne tři, ale 32 milionů.
1: Což ne.
0: 32 milionů komárů. To teďkon jistá firma, mateřská společnost od Google, tak chce normálně vypustit 32 milionů komárů na Floridu. Aby jako prostě něco životní prostředí blablabla. Mně to je úplně jedno, budou tam komáři jako. Budou tam komáři a já vím, kam na dovolenou rozhodně nepojedu.
1: No a kam bys jel na dovolenou, aby se jim vyhnul?
0: No jel bych na Island, ale tam údajně už jsou teďkon taky. Takže to blbý.
1: Že se jich úplně nezbavíš.
0: Co teď? Co jako dělat v takové situaci? Zůstat doma, zatáhnout v okna, zabarikádovat se.
1: A nikdy nevycházet.
0: A doufat, že třeba na

0: Miley Cyrus, End of the World na Fajnu, 2 minuty před 7:45, to je aktuální čas. Pro koho je to určitě konec světa, tak to jsou Švýcaři.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
0: Je to tak, uteklo to rychleji jak my, když po nás někdo chce počítat příklady z matiky. Hokejové mistrovství světa je u konce. Kdo teď rozhodně může počítat s uznáním, tak to jsou Finové, kteří se po 4 letech stali opět mistry světa. Wow. Dobře, tak zatleskáme vám, proč ne? Ale jakoby v finále proti Švýcarsku u nich doma porazit je teda nakonec po prodloužení 1-0 a to je crazy. Jako já si nedovedu představit, že bychom tehda, teď jak jsme nedávno vyhráli my, to mistrovství tady u nás v Česku, takhle proti Švýcarům prohráli.
2: Víš, to spíš musí být proto Švýcarsko, no že právě, už po několika.
0: No právě, musí být úplně, toho bych jako nevím, co bych dělal.
2: A vlastně i minulý rok. Vlastně prohráli druzí. Jako chudá.
0: Dostali strašný výsměch. A ještě u nich doma. No,
2: téměř, no.
0: No tak Finům gratulujem. Švýcaři, tak snad budete mít větší štěstí příští rok. Samozřejmě ne proti nám, ale třeba s někým jiným. Tak jo. Zas příští rok hokej tady u nás na Fajnu. Pokračujeme dál.
1: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
5: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
8: Fajn Radio.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Smile.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: Jsme online. Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot
4: News. Nejoblíbenějším chlapeckým jménem v Česku zůstává už 14 let Jakub. U dívek je to docela těsný. Na prvním místě Eliška a rychleji dohání Viktorie, která už boduje i v některých regionech. V kurzu jsou dál třeba Sofie nebo Amálie. Statistiky navíc ukazují, že někteří rodiče se originality opravdu nebojí. V Bangladéši zachránili vzácného albínského buvola, přezdívaného Donald Trump, který se stal virálním hlavně na internetu. Zvíře mělo být obětováno během svátku právě v Bangladéši, ale úřady ho těsně předtím přesunuli do zoo. Úzkosti dneska zažívá čím dál tím víc lidí a podle odborníků nejde jenom o stres nebo špatnou náladu. Mozek při nich reaguje, jako by byl člověk v ohrožení života, i když reálně žádný nebezpečí mu právě nehrozí.
5: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Krásné pondělní ráno, pokračuje Morning Bush na Fajnu s 8 hodinou. Samozřejmě playlist bude nabitej, ale bude nabitej taky něčím jiným, protože už za malý okamžik někdo přijde do studia. Nebo on už teoreticky přišel, seděj tady. Budeme říkat, kdo to je?
1: Já bych ho ještě nechala.
0: Tak za malý okamžik prozradíme. Do té doby třeba Clock Clock, Yo Adore, nebo taky Kato Johnny, Turn the Lights Off. Hezký ráno.

0: Kato, John, turn the lights off. Pondělní odpoledne dáváte si Morning Boost a my pro vás máme něco speciálního.
1: Dámy a pánové, někdo se na nás normálně přišel podívat, takhle po ránu, což nevím, jestli je úplně fajn pohled, ale prosím, budíš. Dámy a pánové, přivítejte ve studiu, prosím, Bennyho Krista.
2: Bennyho Krista, to cením.
3: Amen.
1: A Juraje Podmanického z kapely Billy Barman.
3: Dobré ráno.
1: Čau kluci, jakoby vy jste vydali več v pátek song, je to tak?
3: Je to tak.
1: Jak se tohle jako stalo? Vaše jako kolabo.
3: Jak se to stalo? Povídejte, bro.
2: Stretli jsme se na Anděloch před 2 roky.
0: Okay.
3: Tak jest. A jim to strašně slušelo a byli strašně šikovní a mě bavili a říkal jsem si, ty bláho, dobrčí, zvodkaťcu, co se tady děje?
1: OK. No, můžem říct, že teda máte venku novej song, jmenuje se Sabotáž a jsem koukal, že jste to točili na Vile Tugenda v Brně. To je jakoby taky nápad, jako jak to vzniklo?
2: Já si myslím, že toto vzniklo u tvého manažera, Lukáša Richtaříka, ne? Myslím, že toto bylo jeho nějaký taký...
3: Jo.
2: No.
3: Taková vysněná lokace.
2: Vysněná lokace.
3: Já jsem třeba až díky tomu tomu všemu, já jsem ani nevěděl, že se tam někdy bude moct takhle podívat. Mm. A pak, když jsem věděl, že tam je na půl cesty oba dva,
0: tak jsem vlastně říkal
3: penom, to je docela fér.
1: To je spravedlivý.
2: To je rozhodnutí, máš pravdu.
0: Hele, ten song se jmenuje Sabotáž a mě vlastně jenom jako zajímá, jestli je to sabotáž sabotáže, nebo je to sabotáž, aby to jste jako lidi zmátli, že to je sabotáž, ale vlastně to není sabotáž.
1: Mega sabotáž.
3: Ty krásu, počkej.
2: Ta definice sabotáže zlá.
1: Wendy zandala totální sabotáž teď.
3: Ty blá, já nekam nevím, jestli se to vymotáme z týhletý.
2: Z toho se nevymotáš, kámo, ale berme to jako velkou metaforu.
0: Ok, hele, a tak jako my si ten song určitě teďka jako pustíme. Je něco, co byste k tomu chtěli říct, třeba to ještě někdo neslyšel, tak pojďte mu představit, co, o čem to je, co v tom mají třeba hledat, nebo jestli si říkáme, že každý má najít něco svojeho v tom songu. Jak vy to cítíte?
3: Jo, tak za mě asi hlavně dobrou muziku, nedělali jsme nic tiktokovýho, co neříkám jako, že je špatně nebo tak, ale spíš jako, že prostě jsme byli prostě zavřený na krásném místě, na krásné lokaci se super muzikantama, každý muzikant měl do toho co říct, každý muzikant se do toho měl otisknout a dělali jsme hudbu pro hudbu a tak, aby nás to bavilo. A myslím, že tohle to z toho vzniklo.
2: Je to akože naozaj akože originál pesnička, že každý tam niečo dal, že nebolo to, že my sme niečo urobili a poslali to a tak ďalej, ale že vznikalo to dokopy. Či text, alebo vo finále ty si vymyslel aj tie melódie, kámo, ja som si to púšťal naposledy a včera.
1: No tak jo, tak super, tak my si tu vaši sabotáž dáme?
3: Let's go.
1: Asi není na co čekat. Bennyho Krista, Juraj Podmanický, jej sabotáž. Vamos.

0: Takhle zní pondělní playlist na Fajnu. Dominik Fajk, jeho White Keys. 17 minut po 8 hodině. Ve studiu stále Benny Kristo, který mu nefungují teď sluchátka, ale taky Juraj Podmanický se z kapely Billy Barman. Já vám musím zadnout mikrofony. Dobrý, dobrý to je.
1: Yes, teď se slyší.
2: Pánové, my jsme se bavili o vašem novém songu, který se jmenuje Sabotáž, ale my jsme tady určitě natýřovali spoustu lidí, kteří by na vás chtěli jít. Pojďme si říct, kde vás můžeme tenhle rok ještě vidět.
1: Začni ty, bro.
3: Ježišmarja, a já nevím, či můžu jmenovat ty slovanské festivaly, či to někdo pozná, víš, ale tak...
1: Povedz,
2: Ježišmarja. Ale zkušení, slova si nás uslouchají, máme spoustu slovanských
3: poslouchačů. Ok, no tak minimálně na festivale Grape nás určitě uvidíte, na letisku Trenčín. A české festivaly nepojem, máme tři, ale to si musíte pozrieť na naše stránky alebo na našem Instagrame, protože som zabudol tie názvy.
1: A to je
3: ale nemáme tie tri veľké, takže Billy Barman sa nastratí trochu.
2: Takže Billy Barman na Instagramu a stránky sú taky Billy Barman, teda tým pánem. OK.
1: Billy Barman anebo Morning Wood ešte.
0: Morning Wood je ideál.
1: Jakoby dvě možnosti.
2: Bene, co ty?
1: Ja si to nepamatuju.
3: A ja už som si spomenul Kamenice.
2: Kamenice.
0: Ben neví, Ben má Morning Wood totiž teď.
2: Ale ja mám tady, že budeš pravděpodobně na Rokáč. Teda.
1: Yes, budu na Rokáči.
2: Takže ale minimálně na Rokáči tě uvidíme.
1: Rock for people. A nebo Wood for stock.
2: Ok, a ještě mi teda prozraďte, co plánujete na příští rok.
1: Ty blá.
2: To velkýho plánujete.
0: To chceš moc ven, jako to já nevím, co budu dělat za to.
3: Příští rok je 27?
2: 27.
3: Ježišmarja.
2: Já to totiž vím, co plánujete, ale
3: hej, stále ještě vás... My chceme vydat album, ale keďže máme náhrad tu jednu pesničku a to s Benem,
1: ne, máte jenom jednu teprve?
3: Máme jenom jednu.
1: A já jsem si šel další ještě třeba dvě nebo tři, na který se pracovali. No. Jsou fakt dobrý.
3: No, ale nemá to text.
1: Tak se ozvete.
3: Kde se zatím ozveme, to máš pravdu. Lebo víte, jak jsme robili ten text, že on nám hádzal české frázy a my jsme to snažili prehodit do slovenčiny. Celkom zaujímavá robota.
2: Okay.
3: Nefunguje to úplně, ale určitě to byla super zkušenost.
0: Tak to jsem zvědavej, to jsem velice zvědavej. Každopádně my se teď pustíme další songy a za malé okamžik ještě pokecáme, jo? Nebojte. Takže do té doby třeba Tate McRae nebo Somber, jo, 12 to 12. Hezký ráno. Morning Boost.
4: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Heroes Gate 33.

0: Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: This is Bruno Mars.
8: I'm Lily Bleepy.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
11: Fine.

0: Tate McRae, Jerzy Washington na Fajnu za minutku, 8:30, no a pojďme pokračovat.
1: Ve stru stále Benny, taky Juraj z kapely Billy Bearman. Kluci, já se chci zeptat, už jsme se dozvěděli, že jste udělali sabotáž, jako song.
2: Aha.
1: Taky jsme se dozvěděli, kde jako vystoupíte, a mě zajímá, jestli máte ještě nějaký plány na léto, nějaký speciální, na co se nejvíc jako těšíte.
2: No povídej.
3: No povídej. Tak keďže já organizujem Benny festival, tak budem opět na letisko Trenčín, budem tam 3 týdny jazdit na bicykli s 200 lidmi a bude to zábava, mám to velmi rád.
1: OK.
3: Minulý rok jsem se naučil například jazdit na tom Manitu, to je taková ta ještěrka, veš.
2: To není tak těžký, ne, ale.
3: Není to, že to máš taky 2 joysticky.
2: No, já
3: ale to super, ale se možná zdvínu například, že dva
2: hajzme
3: bomba.
1: Co ty, Benny?
2: Já se těším. Asi na Zrče.
1: Let's baví. Go.
2: To je hezky, každý rok, když někam takhle vypadneme, potkám tam kámoše, lidi ještě z branže a dáme show a jsou tam palmy a chill a moře. That's nice.
1: To je I like. Benny, na co se těšíš ty?
0: Tak celkově asi. Jakože na léto, aby byl už klid.
2: Máš klid v létě?
0: Jo, mám klid v létě.
2: Nice.
1: Já se těším strašně na to, že tady budu celý léto vstávat do 4:20. Pro vás,
0: ale nejsem
1: pro všechny.
0: V tom sám, hele.
1: Hele, a máte ještě nějaký jako lifehack takhle na léto? Jaký, co by se jako mělo prostě dodržovat třeba, nebo...
2: My jsme asi mohlo... ty nejhorší lidi na lifehack.
1: Já vím, proto se ptám.
2: Máme jakoby opak hacku, máme na life. Kdybyste chtěli jakoby trošku to stížit ten life, tak máme toho spousta, co můžete dělat.
1: Třeba?
2: Třeba chodit spát pozdě a potom jít ráno do rádia. To je třeba, to extrémně doporučuji, je to strašně dobrá věc, můžete dělat pravidelně. Když vás tam pozvou.
1: Juraj, co ty?
3: Já si myslím, že budem to se mnou.
1: Okay. Ok, my si teďkon pustíme tvůj song, nebo song tvojí kapely.
3: Jo.
1: Billy Bearman, Caramel, můžeš těm o tom něco rychle
2: říct? Já bych jenom rád říkal, že to je song, který je o mně. Že jo, je to Caramel, ne? jako s tobou.
3: Ne, to je Black Coffee, to úplně.
2: To je Black Coffee.
3: Caramel, keď si někdo dá k tomu aj video, tak jsem se musel naučit dvojnásobně rychle zpívat tento text. Takže si to můžete vyzkoušet, je to dost těžké.
2: To je standardní věc, to dělají úplně všichni v klipech už asi třeba 10 let.
3: Ale... Jo, jo.
1: Okay. Jdeme na to.

0: Libarman. Je jich karamel na fajnu. Půl devátý aktuální čas. Dobré ráno všem, konec konců s náma teď ve studiu frontman této kapely. Juraj Podmanický, ruku v ruce Benny Kristo. Sorry.
1: Asi neslyším. A.K.A. Benny Karamel. Asi mi to zkázal, jsem chtěl.
2: Benny Karamel.
0: Tak budete muset přijít zase a pak se to třeba povede, no. No, každopádně, my se s váma asi rozloučíme, no. Asi, tak už můžete jít.
1: Když ne, my to chápeme, my jsme prostě nebyli dost dobrý, ale děkujeme každopádně za pozvání. Bylo to krásný, dokud to bylo.
2: Já to příjemně prebral, takže děkuji vám za to.
0: Není vůbec za to. Nás taky docela. My nejsme zvyklí mít hosty takhle po ránu.
3: To vůbec.
0: Wendy dokonce si dneska vyžehlela vlasy snad.
3: Vy připadají ti vyžehlený, jo?
1: Okej, má problém teďka. Chlapi, jdeme odsad pryč, než bude zle.
0: Bude fajn. Ne, tak kluci, děkujeme moc. Držíme palce jako do budoucna, ať se podaří všechno, co chcete, aby se podařilo. A že novej song má úspěch, je vaše sabotáž.
1: Děkujeme moc.
2: Díky moc.
0: Doufám, že se zase stavíte třeba někdy, nebo...
1: No jasný, když
3: nás neodradili, tak moc
1: Morning Wood!
3: Tak se mějte krásně.
1: Čau.
0: Poslouchejte Morning Wood. Čekis.
1: Čau.

vracím se zpátky k nám.

0: Viktorka, ale taky Julikoli, jejich dva Red Bulli na fajnu, 8:45 aktuální čas. Dámy a pánové, Morning Bus pokračuje za malý okamžik s tímhletím.
1: Hey Bendy!
2: Hey Ficky!
1: Víš, co bude hrát?
2: Hey Brother?
1: Je to tak.
2: O můj bože.
1: Avicii, jeho Hey Brother, za malý okamžik na fajnu. For you. No a kromě toho taky třeba Taylor Swift, protože co by to bylo ráno bez Taylor Swift? Její Opalite. Wendy, věděla bys nějaký zajímavosti k tomuhle songu?
2: Ne.
1: Ani jako třeba trošku?
2: Ne.
1: Aha. Taky se napadne?
2: Ne.
1: Mě taky totiž ne. Já jsem tě jenom natáhnout čas, protože mi tady vypadly věci z playlistu. Ale už to máme, takže tyhle songy za malou okamžik a my vám samozřejmě přejem příjemný pondělní ráno.

0: 90. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večera.

0: Hej lidi, tohle jste byl Hey Brother od Aviciho na Fajnu. 5 minut před 9 hodinou, krásné pondělní ráno, bohužel teďkon už je na čase, abychom se rozloučili. Že 5 minut před 9 znamená pouze jedno a že morning boost je u konce. Chtěli jsme si říct dneska spousta věcí. Například jsme si řekli, nebo respektive nám to řekli, Ben a Juraj, co budou dělat o prázdninách. Taky nám představili jejich novou songu Sabotáž.
1: Songu.
0: Co jsem řekl?
1: Songu.
0: Songu. Ještě něco, Vendy, se dělalo jako zajímavého?

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Jsme online.
13: Online. Jsme na DAB+.
12: Plus.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Hot news.
15: Máme tady 9. hodinu Véteru Fajn Rádia, no a s náma Míša.
16: Vědci upozorňují na možnost vzniku takzvaného super El Niña, jednoho z nejsilnějších klimatických jevů na Zemi. V následujících měsících by mohl přinést extrémní vedra, dlouhá období sucha i ničivé povodně v různých částech světa. V americkém státě Maine se s válečným veteránem z Vietnamu přišlo rozloučit přibližně 1500 lidí. Protože neměl žádnou rodinu ani blízký příbuzný, přišli úplně cizí lidi. Díky pohřební službě, která právě na tuhletu událost

0: upozornila. Pixar překvapil fanoušky na sociálních sítích, když v novém videu použil text Shake It Off od songu s Taylor Swift. Celé video působí jako hraný popkulturní mix, který propojuje svět animace s energií popu.
1: Fine. A i dneska opatrně na silnicích, pozor, v Praze ulice Prodloužená hlásí nehodu, je tady prosím vás taky padlý strom, tak opatrně. Pražský okruh 11. kilometr, trasa Praha, Modletice, Ruzině, tady porouchaný osobák, očekávejte menší zdržení, stejně jako 5. kilometr na trase Praha Strakonice, i tady se bohužel bouralo, tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
5: Music Boost.
3: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Je tady pondělí, já vás tady po víkendu srdečně vítám, ano, Andrea, za mikrofonem. Otevíráme dneska nový měsíc, jo, jmenuje se červen a je to takový ten měsíc extrémního počasí. Buď je jeden den tak, druhý den tak. Prostě to pojďme přijmout, nějak to zvládneme a hlavně pojďme mít na mysli, že dneska je den
6: dětí!
1: Dneska si budeme hrát.
3: Music Boost. Gimme five.
1: Ježiš, to znělo trošku chlípně, nemělo to tak být. Tohle jsou Black Eyed Peas, startujou nám dnešní Gimme 5 pět songů na dnešní dopolední rozjezd. Pojďme si teda hrát a pojďme si hrát dobrý songy.

Dnešních pět songů na rozjezd, dnešní Gimme 5 uzavírají One Republic, taky Kygo, jejich Chasing Paradise. Na dnešní pondělní Music Boost vám chce připomenout, že dneska slavíme jeden významný svátek, který prosím vás vznikl už v roce 1925. Říká se mu Den dětí, takže očekávajte dneska různý akce, balónky všude možně, taky docela silný marketing v podobě výhodných balíčků na čokolády, určitě i tohle nás všechny nemine. Já si myslím, že si možná je na čase uvědomit, že Den dětí není fakt jenom o dětech, ale ono je to vlastně o nás, o všech, i o dospělých. Všichni jsme svým způsobem pořád děti, občas se tak zachováme, pojďme si to přiznat, někdy omylem, někdy schválně. A mě zajímá, jak vy to svoje dítě v sobě větráte. 724-634-634. Já třeba chodím do kina na animáky, jo, přiznávám, nebo si občas prostě pustím pohádku, kterou právě znám z dětství, protože mě to jako tak hezky vrací do té nostalgie, že občas potřebujeme si prostě vzpomenout na ty dětské léta, jo. Taky se přiznám, že třeba když jsem u návštěvy u babičky, tak i přesto, kolik mi je, tak si vždycky dovolím třeba jako to dítě nechat si nadat to jídlo, nebo nechat si uvařit čaj. Prostě znovu, prostě připomenout si to, jaký to bylo, když se o nás někdo staral. Tak takhle já větrám svoje dítě. Zajímá mě, jako větráte vy. No a mezi tím, pro nás, pro všechny, na Den dětí, za chvilku zazní tohle.

0: na fajnu.
1: Dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
10: Fajn.
9: Rádio.
7: Instagram,
9: YouTube,
7: TikTok,
9: co je zrovna teď in.
10: Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Sociálních sítí.
9: Jsme fajn.
0: Fajné.

0: Cameron Mittelkomp, taky jeho Medúza, přesně o 9:30 na Fajnu. No a co děti, mají si kde hrát? Dneska 1. června, ano, slavíme Den dětí. Já jsem říkala, ať sobě jsme trošku upřímní, že prostě občas se jako chováme všichni jako děti. Občas dobrovolně, občas prostě nevědomky. Ale zeptala jsem se, co je pro vás takový ten váš ventil toho svého dětského já. Vy píšete a docela ve velkým vlastně stejný SMSky píšete animovaný pohádky. To samé, co jsem vlastně říkala já, že občas všichni opravdu zabrouzdáme do těch pohádek. Prostě asi nostalgicky, nebo já nevím proč. Ale možná, když se jako díváte na pohádku, tak vypnete hlavu, nic neřešíte a znovu se možná jako cítíte v bezpečí, protože to dětství prostě bylo takový, že jo, žádný faktury, žádný nájem, žádný prostě starosti. To znamená, animované pohádky podle mě je skvělým ventilem pro nás, pro všechny. Mně se trošku ulevilo, protože jsem si říkala, že jsem to na sebe tady dropla, že chodím i dokonce do kina na animáky. A říkala jsem si, ty brďo, ty lidi mě odsoudí, jakože ve svém věku chodím na animáky, ale ne. Odsoudili jsme se navzájem, všichni. Všichni koukáme na animáky a já si myslím, že je to naprosto správný a naprosto boží. Pojďme v tom pokračovat.
1: Zdravím všechny posluchače Fajn rádia. Já jsem Ruky. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: dohrává nám na fajnou Loy se songem Red Eyes. Tohle je dnešní Music Boost. No a menší rekapitulace.
1: Fajn, užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
0: Máme sice už definitivní konec, já vím, ale říkala jsem si, že si dáme takovou menší rekapitulaci, ať v tom máme všichni jasno, jo? První místo Finsko, druhý místo Švýcarsko, třetí Norové, jo? Takhle jednoduchý to je. Domácí Švýcaři po třetí za sebou se dostali do finále, tentokrát to prostě nestačilo. Finsko vyhrálo 1-0 po prodloužení a získalo svůj první titul od roku 2022. Když se podíváme na ten bronz, na ty Nory, tak si myslím, že je to fakt velká senzace, jo? Protože Norsko porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení a získali vůbec úplně první medaili v historii mistrovství světa v ledním hokeji. To znamená, za mě jsou letošní favoriti prostě jakoby Norové. To je fakt jako fakt pecka. Jak to dopadlo s tím Českem, všichni víme, fandění nám sice nestačilo, ale prostě úžasná práce, skvělý zápasy, padaly góly, bylo se na co dívat, bylo to fajn, no a příští rok se to třeba povede, jo. Český tým postoupil ze skupiny do čtvrtfinále, prostě nestačili jsme na Finny, prohráli jsme 1-4, ve skupině jsme ale porazili například Švédsko 4-3, nebo třeba Slovensko 3-2. No a příští rok na to prostě trošku domakáme a vyhrajeme to, jo. Zatím prostě Finsko, Švýcarsko, Norsko.
1: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
2: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty. Ano, ty. Můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.

0: Robin Schulz, taky Sigala, Zoe Weiss. Pár minutek do 10. hodiny na Fajnu. A já vám pánové, bohužel musím prozradit, že Dua Lipa se vdala. Dua Lipa a britský herec Contour si podle zahraničních médií řekli své ano tenhle víkend. Jsou všude na netu k vidění fotky, jak vychází z kostela v bílém kostýmku, úsměv na tváři. Jo, takže ano, je to asi potvrzené oficiálně. Pár spolu tvoří dvojici už od roku 2024. Byly hodně taky spekulace, že vlastně oni to zasnoubení neoznámili oficiálně. Lidi si vlastně na těch fotkách začali toho prstínku prostě všímat a takhle jsme jako společnost zjistili, že ta Dua Lipa se asi bude vdávat. Tak už se vdala. No, my jí samozřejmě to přejeme, gratulujeme, ale fanoušci to možná nebudou úplně nést ty toho mužského pokolení úplně tak dobře, ale je to tak, každá krásná žena, krásná zpěvačka, i ta má svého prince. No, je to nějaký koulum, no, nevadí.
1: Tohle je Fajn.

0: Pink Pony Club, poslední song týhle první společní hodinky v Music Boostu. Trošku jsme rekapitulovali hokej, zdrbili jsme svatbu Dua Lipy a oslavili jsme dnešní den dětí. Tak to byla první hodina. No a teď jdeme do té druhé.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Fajn. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Jsme online. Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Hot news. Minuta 50. hodině na Fajnu a s náma ve studiu Míša, která nám řekne něco zajímavého.
9: Hackři podle informací nabízí k prodeji data až 437 tisíc zákazníků Alzy. Údaje, jména, e-mailové adresy, telefonní čísla nebo adresy. Alza ale jakýkoliv únik dat odmítá a tvrdí, že zveřejněné informace nejsou pravda a z jejich systému vůbec nic nezmizelo. Japonští vědci pracují na zařízení, který dokáže snímat mozkovou aktivitu během spánku a převádět ji do vizuálních obrazů. V budoucnu by tak bylo možné přehrávat sny jako video. Zpěvačka Pink zazářila na benefičním koncertě, kdy dorazilo 25 000 fanoušků, včetně onkologických pacientů. Večer vynesl 8 milionů dolarů na výzkum rakoviny.

0: D7, 11. kilometr, trasa Chomutov, Praha, tady je prosím vás pro poruchu odstavený nákladák, tak opatrně, stejně jako na Masarykovo náměstí v Protivíně, tady je srážka dvou osobáků, tak pozor, a D5, 97. kilometr, trasa Praha, Rozvadov, tady projíždějte se zvýšenou opatrností kvůli havárie dodávky, tak nikam nechvátat.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

Jaký zbytečný věci doma skladujete a proč je odmítáte vyhodit? No, tak třeba tomuhle se za chvilku budeme věnovat. Samozřejmě nás čeká i lubrika a playlist Fajn Rádia. Jdem na to. Music Boost. Tohle je čerstě vdaná Dua Lipa, její These Walls. A my si ji dáme teď při pondělku na Fajnu.

0: My Loving, Sony Fodera. 12 minutek po 10. na Fajnu. Hele, máte doma něco nebo někoho navíc? A vyhoďte to. Já si občas říkám, že mám doma věci, které bych normálně měla vyhodit, jo? Místo toho to tam skladu a je to vlastně zbytečný. Třeba starý účtenky, nějaký starý psaníčka, nabíječky, které už nikdy nepoužiju, protože k ničemu ani nepasují. Nebo ideálně taky ty ponožky, které nemají kolegu, ale vy pořád doufáte, že se jako někdy jako objeví ten druhej, ale neobjeví. A já jsem si říkala, proč neumíme ty věci normálně vzít a vyhodit? Prostě to neumíme, skladujeme to. To, že bych ty věci ale fakt měla začít jako vyklízet, jsem si uvědomila včera, když jsem si přečetla jeden článek, že jedna Britka měla na zahradě přes 60 let bombu z druhé světové války. Celá ta rodina, prosím vás, si myslela, že ta bomba jenom je nefunkční, měla ji vedle zahradního domku, brali ji jako dekoraci, chodili tam kolem ní, ty děti si tam hrály, jo. Já si myslím, že to je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že generace našich prarodičů má trošku jinou představu o tom, co je nebezpečný a naopak. No a ta bomba samozřejmě bouchla. Jo, nikomu se samozřejmě nic nestalo, ale prostě přišlo se na to, že ta bomba je funkční. A já se říkám, že možná je to odstrašující případ toho, že skladovat doma věci může mít fakt fatální následky. Samozřejmě nabíječka, kterou nevyhodíte, vám nebouchne, ale prostě může něco jiného způsobit. Nevím, co přesně, ale proč to nevyhodit? Takže 724634634. Pojďte se přiznat, co máte doma nadbytečného a co je potřeba vyhodit. A společně to dneska vezmeme a hodíme pryč.
1: Fajn. Tohle je fajn. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

Justin Timberlake. Dnešní pondělní music boost na fajnu. No a vaše hromadění opravdu nezná meze. Věci, veškerý nadbytečný, vaše věci doma, které odmítáte vyhodit. Já jsem si myslela, že jsem jediná, která schovává ponožky, které nemají svýho parťáka. Ne, napsala dokonce i Lada, že ty ponožky pořád skladuje a pořád čeká na toho jednoho parťáka. Prosím vás, je to zbytečný. Nikdy tu druhou ponožku nenajdete. Najdete jenom v případě, že tu jednu fakt vyhodíte. To se z nějakého záhadného, vesmírního, divného, prostě nevím, způsobu objeví i ta druhá. Jinak ne. Volala nám prosím vás Zuzka, která skladuje časopisy, který jako dítě dávala babička, kde se učilo anglicky, jo. Byla k tomu prý i kazeta. A Zuzka s tou viděnou, že až bude mít svoje vlastní děti, jí vlastně tu angličtinu takhle bude umožňovat, stejně jako ona se tu angličtinu učila. A vlastně, co si budem, dneska si tu kazetu vezmete a co s ní uděláte? No, strčíte ji tak možná, no, víte kam, no. To znamená, to je jasný příklad toho, že skladování se nevyplácí, protože Zuzka sice už dítě má, ale prostě tu kazetu nemůže použít. Takže je to prostě zbytečný. Hračky taky skladujete, oblečení. Já jsem pro vás znala ženu, která skladovala své oblečení pro těhotné. Jo, s tou myšlenkou, že až třeba její dcera bude těhotná, tak to využije. Jasně, ale její dcera bude těhotná třeba až za 25 let. To už si to na sebe nikdo nevezme. Kabely, monitory, elektroniku obecně píšete, je to velký téma. Dokonce jeden posluchač napsal, že mu to zabírá celou skříň, to je strašná představa. Takže jsem si říkala, pojďme udělat radikální řešení. Pojďme následující víkend věnovat tomu, že všechny nadbytečné věci vezmeme a vyhodíme je. Jo, tady Irča ve studiu už úplně tady vykulala na mě oči, ale Irčo, já o tobě moc dobře vím, že ty skladuješ zase sušený kytky, jo. A že jich tam máš hromadu, to znamená sušený kytky taky ven, taky pryč. Pojďme prostě nehromadit, neskladovat a budeme mít najednou doma víc prostoru. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Atención, señoras y señores!
12: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
11: Stres.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yeso!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
17: Firma na zážitky
14: CZ.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
3: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Go, go, go, gorila!
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Dance, 3 minutky po půl jedenáctý s Lady Gagou. A taky s Fajnem. No a každý všední den v tenhle čas nás čeká.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Pojďme si říct, že sex v létě, sex v horku je jako dovolená v Egyptě. Je to krásná představa, ale pak se z toho člověk
2: Tohle je fajn.

0: na kterém se ujíždím a kterým miláme srdce, Luis Capaldi, jeho Survive. Tak tohle byl takovej dojáček, taková hodně emotivní songa, což je docela náročný při pondělku a proto to za chvilku trošku zamícháme. Přesně tak, kopneme tam nějaký beat, Harry Styles, American Girls. Ale tím dojáčkem to taky ještě trošku vrátíme zpátky. A předpokládám, že tohle jste dlouho neslyšeli. Jsou to Imagine Dragons, jejich Demons. Já si myslím, že se sakra máme na co těšit. Tak laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v obci Plešnice na Plzeňsku za 1 300 000 korun, pole v Kralupech nad Vltavou za 18 304 000 a 27 korun, chata v Tehově na Praze Východ za 1 890 000, historický objekt v Žulové u Jeseníka za 21 999 000 a rodinný dům v Havlíčkově Brodě za 7 999 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Instagram, YouTube, TikTok,
14: co je zrovna teď in.
13: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
15: Fine.
16: Music.
17: Fine.

prostě jako nikdy nejsme spokojení a když už jsme, tak jako v rámci možností spokojení, že docela jako hezky, tak jenom hledáme, co je na tom sakra podezřelýho, jo? Tak jako prostě si říkám, že počasí je velký téma toho, kdy to ukazuje to, že my Češi konkrétně jsme pořád nespokojení. Takže pojďme si užívat toho, co máme, jo? Dneska venku, podívám se tady za okna. No hele, hezky. Kdyby svítilo, bylo by to lepší. No, kdyby nepršelo, bylo by to ještě lepší. No, ale jinak to jde.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě.

0: Benešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Jsme online.
4: Online.
3: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
5: Třetí minutka po 11. hodině a ve studiu je Míša.
6: V Itálii se objevil obraz tunelu, namalovaný přímo na silnici, který způsobil pořádný zmatek mezi řidiči. Na první pohled totiž vypadal jako hluboká propast uprostřed vozovky, takže mnoho lidí raději prudce zabrzdilo. Ve skutečnosti šlo jenom o optický klam. Novozélandský fotbalista zažil neuvěřitelně raketový růst sledujících na jeho Instagramu. Za jediný den měl o milion víc. Mohla za to výzva argentinského tvůrce, který chtěl, aby z něj nebyl nejméně známý hráč mistrovství světa roku 2026. Mat 213 ve své nové retrospektivní skladbě přiznává, že dospělost i vyhoření ho zasáhly o něco dříve, než čekal. Ohlíží se zatím, jak se počáteční euforie postupně mění v rutinu a jak se člověk učí čím dál tím víc a líp fungovat.
7: Fajn. Opatrně, Jablonec nad Tisou hlásí nehodu dvou havarovaných vozidel, a to v ulici v Aleji. Pozor taky D4, 11. kilák, trasa Strakonice, Praha, i tady se bohužel bouralo, stejně jako v Praze v ulici Arbesovo náměstí. Tak pozor, opatrně a nikam nechvátat.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
3: Music Boost.

0: Samozřejmě my nekončíme, Music Boost s Androu pokračuje, protože proč? Protože toho všichni ještě nemáme dost. Máte toho dost? To nevadí, já toho ještě nemám dost. Music Boost skáče do třetí společný hočky.
1: Music Boost

spala, taky Janie, jejich Dracula. Dáváme si to v Music Boostu na fajnu. No, co si budem, občas je fajn se trošku proběhnout. Je to zdravý, je to zábavný a je to něco, co bychom všichni měli občas dělat. A já myslím si, že 6. června v sobotu to budeme všichni ve Stromovce zkoušet, běžet, utíkat, sprintovat, prostě cokoliv se jakoby podobá běhání. Jo. Uskuteční se tam totiž prémiový ročník NN Prague Run. Prosím vás, čeká nás půlmaraton, čeká běžce 21 km, nebo si můžete vybrat ve dvojici štafetu po 10 kilácích. Já vás přesměruji na náš Instagram do Fine Community, kde ode dneška, každý všední den, budeme rozdávat registrace zdarma jenom pro vás. Každý den budeme losovat dva výherce a každý z nich získá dvě registrace na NN Prague Run. Takže si myslím, že plány na sobotu máme všichni jasný.

0: Why, why, why, tohle zpívá dneska Shawn Mendes. Máme 10 minutek do půl dvanáctý, ladíte fajn? Prosím vás, jak jste na tom se vstáváním? Zajímá mě dneska, jestli jsem fakt jediná, která s tím každý ráno má velký problém. Jakože fakt velký, že nevstanu ani na 7. budík. Já jsem zjistila, že je to nemoc. Má to dokonce svůj odborný název. Za chvilku vám prozradím celou diagnózu, no a zjistíme, jestli v tom budu jenom jediná. Mezitím Kellyn, taky Sofiených Pistácie. Hello, tohle si tady u nás na Fajnu zaspívá i Young Blood. Tak za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Víc na festivalarena.cz.

Kellyn, taky Sofie Nech, Pistácie. La la la la la la. Dnešní dopolední music boost a víte, jak se říká, raní ptáče dál doskáče. No jo, něco na to možná bude. Jenže já nechci nikam skákat. A už vůbec ne ráno. A podle mě nejsem jediná, nevím jak vy, ale já si fakt mám velký problém. Neustále vytipávám budíky, fakt už jako od základky. Dokonce jsem dělala různý jakoby triky, že jsem ten telefon v té místnosti dala daleko od sebe, abych k němu musela dojít. Ale vždycky z nějakého záhadného způsobu, prostě vždycky zaplou do té postele a nejsem schopna, ale opravdu nejenom fyzicky, ale i psychicky opustit tu postel. Já jsem teď zjistila, že pro tenhle stav existuje název. Jmenuje se to prosím vás klinománie. Je to silná touha zůstat celý den v posteli. A takže než mě označíte prosím vás za lenocha, jo, takže tohle říkají odborníci, že to může souviset se stresem, vyčerpáním nebo psychickým přetížením. Já si teda nemyslím, že jsem nějak stresově přetížena, ale prostě docela se mi ulevilo, když jsem zjistila, že na to máme jako odborný název. Takže pokud se vám dneska nebo zítra nebo kdykoliv nebude chtít vstávat, možná nepotřebujete kafe nebo motivaci, možná potřebujete jenom pokračovat v tom, co právě děláte. A to je ležení. Je to nemoc. To znamená, když přijdete pozdě do práce a řeknete, šéfe, promiňte, nezaspala jsem, ale mám prostě klinománii, musela jsem ležet. Tak by podle odborníků proto mělo být pochopení. To znamená, že od zítra Music Bus nebude od 9, ale až od 11, jo? Já mám prostě klinománii.

0: toho taky John Tour the Lights Off. Tohle je pondělní dopoledne na Fajnu. Chtěla jsem se zeptat, jestli už máte brigádu na léto. Protože jestli ne, tak já tady pro vás mám jeden menší tip. A co menší, pořádně velké. Jeden americký startup hledá teď 10 dobrovolníků, kteří za 40 tisíc korun propůjčí svůj hlas pro novou AI funkci, která by měla řídit uspokojování u lidí. Testují se nějací jakoby intimní asistenti a proto je potřeba prosím vás někde začít, jo? Říkám tomu málo práce za hodně muziky. I když buďme k sobě upřímní, 40 tisíc na dnešní dobu je docela málo, takže spíš hodně práce za málo muziky. Na druhou stranu, je to jediná brigáda, při které říkáte lidem, kdy mají dost. A to se vyplatí. Music Boost. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Víš, kolik teď ve

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Heroes Gate 33.

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes
1: you better. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.
14: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Víte, co jsem si teď uvědomila? Že dneska se všichni můžeme chovat jako děti, když je ten den dětí. A oficiálně se za to vlastně nemusíme nikomu omlouvat. Určitě znáte ze svého života ty typické věci, teda věty. Nechovej se jako dítě. Ty jsi fakt malá. No, dneska můžem. Posloucháš Fajn.

0: Sve jak drink bez ledu.
1: Fan ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
11: Online.
12: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: 12 hodin 2 minuty k tomu a Míša se s náma chce o něco podělit.
14: Nejoblíbenějším chlapeckým jménem v Česku zůstává už 14 let Jakub. U dívek je to docela těsný. Na prvním místě Eliška a rychleji dohání Viktorie, která už boduje i v některých regionech. V kurzu jsou dál třeba Sofie nebo Amálie. Statistiky navíc ukazují, že někteří rodiče se originality opravdu nebojí. V Bangladéši zachránili vzácného albínského buvola přezdívaného Donald Trump, který se stal virálním hlavně na internetu. Zvíře mělo být obětováno během svátku právě v Bangladéši, ale úřady ho těsně předtím přesunuli do zoo. Úzkosti dneska zažívá čím dál tím víc lidí a podle odborníků nejde jenom o stres nebo špatnou náladu. Mozek při nich reaguje, jako by byl člověk v ohrožení života, i když reálně žádný nebezpečí mu právě nehrozí.
0: Fajn.
13: Opatrně v obci Friedland, okres Liberec, v ulici Údolí hlásí nehodu, srážku osobáku.

0: cyklistou, naštěstí bez zranění, ale opatrně. Stejně jako D6, 25. kilometr, trasa Praha Karlovy Vary, tady se bohužel bouralo, stejně jako v Praze, ulice Kbelská hlásí větší zdržení. Tak opatrně a nikam nechvátat.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Víte, jak se občas někdy jakoby stane, že se s někým tak jako nedorozumíte, jo? To se mi stalo minulý týden s mým šéfem a já jsem mu řekla, hele, potřebuju přidat. Myslela jsem peníze, on to pochopil trošku opačně. To znamená, že ode dneška, prosím vás, protahujeme Music Boost, a to do 13. hodiny. To znamená Music Boost ne 9 až 12, ale 9 až 13. Protože Andrea chtěla prostě přidat, no. Tak tohle je Lady Gaga, jej abrakadabra. Pro hezký pondělí na fajnu.

0: Dominic Fike, White Case. Tohle je song, který nám dohrává přesně ve čtvrt na jednu na Fajnu. Teď asi nikoho moc nepotěším, možná mě odsoudíte, ale já to i tak risknu. Nevím, jaký vztah k mače máte vy. Já jsem ten druh člověka, který prostě maču nepije. Nechutá mi to, navíc je to zelený, tak ani vzhledově mě to jako mi nějak netáhne. Což mě podle mě řadí do takové kategorie pod člověka, protože dneska nepít maču je něco jako říct veřejně, že za to táču bylo líp. Je to takový ten zázračný prášek, který by vám měl vyřešit život, energii i karmu najednou, ale já prostě jsem tomu trendu nikdy jako úplně nehodlovala. Tak jestli vy to milujete, tak v tom pokračujte. Já jenom, že teď se přišlo, že tenhle zdravý lifestyleový drink má trošku drobnou vadu na kráse. A to je ta, že to zase není zas tak ultra zdravý, jak jsme si všichni mysleli. Podléhá to samozřejmě tomu velkému marketingu. Ten marketingový tah opravdu byl tak silný, že si všichni mysleli, že když vymění kávu za maču, že budou prostě asi jako na světě déle. Není tomu tak, protože ne úplně všude tu maču umí dobře udělat, ne všude se dobře zpracovává a teď se přišlo na to, že jako zelený čaj versus mača není úplně zas tak velký rozdíl. Asi právě v tom, že zelený čaj si uděláte dneska v přepočtu za 6-7 korun, kdežto maču si koupíte za 120. No, tak teď si pojďte vybrat. Fajn.
1: Hudba, co si snad ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš.
2: Music Boost s Andreou.

Original Summertime Sadness Lana Del Rey, zremixovaný od DJ Cedric a Gervaise. Doufám, že vám tohle zlepšilo náladu, protože nám tady ve studiu mega. To umí každý zpívat. Neříkejte, ne, pojďte se přiznat, že jste si zaspívali Summertime Sadness. No, my taky. Well, co si asi za chvilku nezaspíváme je Eminem, protože jestli někdo z vás umí zaspívat Eminema, tak je podle mě fakt hustej, jestli existují vůbec tyhle lidi. Jo, Houdini.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor. Go, go,
12: go. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
14: Instagram,
13: YouTube,
14: TikTok,
13: co je zrovna teď in. Fajn.
14: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
13: Jsme fajn? Fajn Radio.cz.

0: Denní dávka rapu s náma, tohle je Eminem, jeho Houdini na fajnu. Co bychom takhle v pondělí odpoledne mohli dělat, když máme chvilku času volného, co? Co se třeba registrovat?
1: Možná právě ty budeš pro někoho ta správná schoda. Máš to v sobě.
0: Fajn. Máš to v sobě kampaň na podporu registru dárců kostní dřeně. Na našem Instači jsme rozjeli soutěž, nebo takhle spíš výzvu, kdy vám vlastně za vaši registraci nabízíme jeden den s náma v práci a ještě k tomu dárek od firmy Zážitku od Allegrie. Vy se určitě mrkněte na naše socky fajnu, pročtěte si pořádně pravidla, no a pojďte se zapojit. Registrace je prosím vás fakt rychlá. Jestli máte dneska minutu navíc, tak to zvládnete. Hlavně to důležitý, nebolí. A taky to nejdůležitější, zachraňuje životy. Takže já se ptám,

0: Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Fajn Radio. Prostě

No a teď teda už definitivní konec, jo, 13.00 se nám blíží, já vím, že to není zvykem, ale kdo neslyšel, tak ještě jednou. Chtěla jsem od šéfa přidat, chtěla jsem přidat peníze, on to blbě pochopil a přidal mi prostě hodinu vysílání navíc, jo. Nejsem jediná, která chtěla přidat, Kristýnka taky chtěla přidat, tak to taky bylo blbě pochopeno, takže i Kristýnka tady s váma dneska bude déle a nejenom dneska. Od dneška prostě takhle na nějakou chvilku, dokud se nám prostě bude chtít, jo? Budeme vysílat prostě později. To znamená od dneška Music Boost 9 až 13.00. Já vám tedy děkuji za 4 společné hodinky. Bylo toho dost a zítra bude ještě víc. Užijte si hezký zbytek dne, nezapomeňte, dneska je den dětí, dneska si dovolte chovat se jako děti. Dneska můžete oficiálně se za to neomlouvat, dneska prostě můžete bejt jako dítě. Jo, tak si to užijte a zítra naslyšenou. Zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj. Posloucháš

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn,
4: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn Radio CZ.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Jsme online.
7: Online.
8: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Hot News.
10: 2 minutky po 1 odpoledne a to je čas na vaše Hot News s Míšou.
11: Na internetu se podle dostupných informací objevila nabídka na prodej dat až 440 tisíc zákazníků Alzy. Mezi údajně uniklými informacemi mají být jména, e-mailové adresy, telefonní čísla i adresy bydliště. Společnost Alza ale tvrdí, že k žádnému úniku dat nedošlo. Vědci v Japonsku vyvíjejí technologii, která během spánku zaznamenává mozkovou aktivitu a převádí do obrazové podoby. Do budoucna by tak mohlo být možné sledovat sny, podobně jako videozáznam. Zařízení je zatím ve fázi vývoje, přesto už teď přináší nové možnosti pro zkoumání lidské paměti a podvědomí. Na benefičním koncertě zazářila Pink před publikem čítajícím 25 tisíc lidí, mezi kterými byli i onkologičtí pacienti. Akce vynesla přes 8 milionů dolarů, které poputují na podporu výzkumu rakoviny.
10: Fine. Pondělní odpoledne a pokud zrovna sedíte za volantem, tak teď zbystřete. Na českých silnicích se nám totiž zase sešlo hned několik komplikací. Na dálnici D10 směrem na Turku.

0: Turnov kolem 20. kilometru stojí porouchaná dodávka, tak jenom opatrně, až budete projíždět kolem. Na dálnici D5 směr na Rozvadov se zase na 78. kilometru potkal osobák s kamionem, takže opatrně, tam je překážka, nehoda. No a moje oblíbená záhada dnešního dne, protože v obci Pačeřice na Liberecku a zároveň v Chocenicích na Plzeňsku hlásí v obou případech policii na silnici rozlitej olej. Hele, říká se, že kdo má, že ten jede, ale tady to někdo vzal asi hodně doslovně. Tak vy, prosím vás, jeďte opatrně, ať domů náhodou nedojedete smykem.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Krásný pondělní odpoledne, já vás vítám u našeho společného času. Dneska ho budeme mít ještě víc. 4 společné hoďky před náma, warm-up startuje o trošku později, než jste zvyklí, ale to vůbec nevadí. Já jsem tady jako obvykle a při tomhle hnusném počasí je podle mě potřeba, ať si to trošku rozdáříme. Už to začíná vypadat líp, ale pořád to může být lepší a bude s našima songama. Tak to pojďme odpálit. Lucas Steve, Up Till Dawn, právě teď na Fajnu.

První dávka energie dnešního dne, tady spíš odpoledne, Sloj a Red Eyes právě dohrála na fajnu. No a já pro vás mám inspiraci, skočte do tohohle novýho týdne naplno. Mě totiž zaujala tady informace o tom, že němečtí policajti zachytili na radaru v obytné zóně babičku s chodítkem, jak si to s nákupní taškou štráduje rychlostí 42 km za hodinu. A já jsem si tak jako říkala, že by to mohlo být inspirující pro nás všechny, co se do toho nového týdne ploužíme. Nechtělo se nám dneska do té práce, nechtělo se nám do školy. A jasně, ta babička takovou rychlost ve skutečnosti neměla. Ona totiž jenom kolem ní projížděla bílá dodávka. Takže ta babča v tom vlastně byla nevinně a ještě tomu pánovi v té dodávce ušetřila pokutu, protože takhle to vypadalo, že by jí měla dostat ona a ona mu zakryla jeho SPZ-ku. Ale za mě je to geniální příběh. Ta prostě babča si to tam štráduje s naprostým ledovým klidem. Vypadá to, že v kolečkách jí má namontovaný turbo. Možná si podle mě si říkala tohle. Jo, hardtriko, mě nedostanou, ta babča si říkala úplně to stejný, jak kdyby zrovna končila sleva na kafe v letáku, tak utíkala. A já si říkám, že tohle je přesně ta main character energy, kterou všichni dneska potřebujeme. Takže to je taková inspirace pro vás. Žádný pondělní deprese, žádný šourání se s brekem do práce, prostě do toho nového týdne vlojitnout s obrovskou rychlostí, jako tahle babča, zapněte turbo na svém pomyslném chodítku a přejeďte všechny pondělní problémy a povinnosti jako parní válec. A já vám k tomu pomůžu dalším songem. Rihanna a její Breaking Dishes právě teď na fajnu.

0: Addison Rae a její Diet Pepsi jsme si právě dali na fajnou. Doufám, že vás tenhle song tak příjemně zhypnotizoval od jakýkoliv práce, kterou zrovna máte na starost. Já jsem vám říkala, že se máte trošku namotivovat, rozjet to pondělí. Tak tady máme další story, protože tenhle hudebník rozhodně do tohohle týdne vkročil hodně pravou nohou. Kanye West totiž oznámil na svém víkendovém koncertu v Istanbulu, že překonal rekord v návštěvnosti stadionového koncertu. Ten rekord sice ještě není ofiko potvrzený, ale i tak už je naprosto jasný, že tohle byla jedna z největších hudebních akcí roku. Prej tam dorazilo přibližně 118 lidí, čímž zároveň Kanye odstartoval svoje letní turné. No a uvidíme, třeba se opravdu podívá i do Prahy. Každopádně teda v obrovský move, ta stage byla neskutečná, stadion plný lidí, crazy, crazy, ceníme. No a s podobnou energií, teda pojďte vstoupit i vy do tohohle novýho týdne. Za chvilku s dalšíma songama, třeba David Guetta, Teddy Swims, nebo taky Tones and I, ej. Gone, gone, gone.
1: Fine. Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty, ano, ty, můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fine spouští výzvu

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnprague.cz.
6: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Next Generation. Show od mladých pro mladé.
9: Pondělí až čtvrtek.
10: Od 8 večer.

ideální song na pondělí odpoledne, protože s takovouhle energií bych taky chtěla zpívat, že mám účty a proto musím chodit do práce. No tak doufám, že vám to trošku pomohlo, dodalo vám to energii. Ale víte co, za chvíli už možná do práce chodit muset nebudem, protože přijde zombie apokalypsa. Říkáte si, jestli jsem se zbláznila? Já ne, ale Donald Trump možná ano. Protože jsem se dočetla, že na nějaký tiskovce teď naprosto vážně prohlásil, že Spojené státy mají tajné léky, které dokážou vracet mrtví lidi do života. Jo, zní to jako epizoda The Walking Dead, ale není to úplně zas tak horký. On ale vyprávěl příběh, že normálně byli nějaký lidi, co už byli po smrti, a on to prodával. Říkal, že tam byly děti, které plakali, farář jim dával poslední pomazání. No ale pak jim prej píchli tuhle medicínu a oni se najednou probrali, vstali z mrtvejch a fungujou dál. Načež se teda mikrofonu chytili doktoři a začali hystericky vysvětlovat, že Trump si plete klinickou smrt s tou biologickou a že žádný lektvar na zmrtvých stání rozhodně neexistuje, ale ta představa. Já si tak jako říkám, jestli ty Američani fakt mají nějaký lék na oživování polomrtvejch, tak by ho možná mohli poslat nám, ne? Minimálně každý pondělní ráno by se to určitě hodilo. Jednoho panáka pro všechny, protože ruku na srdce, dneska se nám určitě nikomu nechtělo, ještě v tomhle počasí, to fakt byla jak epizoda The Walking Dead. Do pátku je ještě daleko, no tak prosím, oživovací injekce sem, zatím si dáme ale nějaký oživovací songy, co vy na to? Sony Fodera a Crystal, My Lovin', tohle vám vlije energii do žil.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Jedno z našich nejoblíbenějších ročních období je bohužel u konce. Mistrovství světa v ledním hokeji včera bylo v finále. Jasně, všichni víme, Finsko bere zlato, my jsme bohužel nedošli přes čtvrtfinále, ale i mě dneska hlavně puká srdce kvůli Švýcarsku. Protože pojďme si říct, to jsou takoví smolaři. Představte si, oni byli po třetí za sebou ve finále, ale ani v jednom z těch finále nedali ani jeden gól. A teď se navíc ten šampionát konal u nich doma. Takže já jsem vzpomínala na to, když my jsme před pár lety Češi vyhráli tady u nás na šampionátu v Praze a bylo mi jich tak líto, protože ty to museli tak prožívat, to jste viděli, ty slzy, emoce, ale o tom je ten sport a proto to máme rádi. No tak se budeme těšit zase za rok, samozřejmě vítězům to přejeme, ale víte co, příští rok doufám, že to zase vyhrajeme my. Švýcarům posíláme virtuální obětí a budeme se těšit zase za rok.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: RekBity, záruka kvality.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smích.
5: Stres.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: It's Bruno Mars.
16: I'm Lil Peepy.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music.

Ale pokud je na vás při pondělním odpoledni někdo zlej, nebo ať je to váš šéf, kolega, tak tohle byl trošku vzkaz pro něj. Olivia Dean, Nice to Each Other song, který jsme právě doposlouchali. Dneska je 1. června, to znamená Den dětí. Nálada by měla být úplně sluníčková, což teda venku není, počasí to kazí, ale kazí to i internet. Ten se totiž rozhodl, že nám zasadí tu definitivní ránu. My už totiž víme, kdo rozhodně v ananasu na dně moří žít nebude. Jo, já jsem se totiž dočetla, že ve SpongeBobovi má být úplně poslední epizoda, kde se objeví Patrik Hvězdice. Pardon, ale co tím myslíte, že seberete SpongeBobovi jeho nejlepšího kamaráda? A ještě k tomu na Den dětí. To je takovej timing, že nevím, tahle růžová hvězdice má ze seriálu prostě prej na dobro zmizet. Fanoušci na sítích samozřejmě šílej. Říkají, co se s ním stane. A upřímně jo, mám z toho taky trošku mental breakdown, bylo to moje dětství. A nadělit nám takovýhle konec dětství v přímém přenosu na dětský den, to je podle mě vyloženě psychologický útok od těch tvůrců. Místo abychom teda dneska si nějak jedli krupicovou kaši, užívali si život a dělali, že dospělácký život neexistuje. Takováhle drsná realita. No, dospívání je prostě krutý, o přátele se přichází, to je asi vzkaz od těch autorů, ale vzali to až moc doslovně, nemuseli to dělat takhle zostra. Tak oplakáváme.

0: Vibe, to byl song od Anotra, taky v 54 Ultra, Talk to you, to jsme si dali na fajnu a my nikam neodcházíme, vy neodcházejte taky. Dáte si zprávy, pak dopravu a pak hned jedem dál. Další songy tady, krásný pondělí si uděláme, tak zůstaňte.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
0: Na hodinkách 3 minuty po druhý odpoledne a to znamená čas na zprávy s Hankou.
15: V Itálii vzbudila pozornost nezvyklá malba na silnici. Umělci na vozovku vytvořili iluzi hlubokého tunelu, která působila natolik věrohodně, že řada řidičů začala okamžitě brzdit. Někteří si totiž mysleli, že před nimi zeje skutečná díra. Přestože šlo jen o optický trik, na krátkou dobu způsobil komplikace v dopravě. Ze skoro neznámého fotbalisty se během několika hodin stala internetová senzace. Hráč z Nového Zélandu měl kolem 4000 sledujících na Instagramu, ale po virální výzvě argentinského influencera jeho profil vystřelil na víc než 1 000 000 fanoušků. Cílem bylo udělat z něj nejznámějšího hráče mistrovství světa 2026 a sociální sítě tento plán splnili bleskovou rychlostí. Ve své nové písni se Mat 213 zamýšlí nad tím, jak rychle přišla dospělost i pocit vyhoření. Popisuje cestu od prvotního nadšení k běžné každodenní.

0: je, jak se člověk postupně učí přijmout pomalejší a taky vyrovnanější tempo života.
1: Fajn. Na silnicích to vypadá, že většina řidičů potřebuje kafe, protože ty nehody, to není náhoda. V Jihlavě v ulici Sokolovská a zároveň u obce Slavíčky na Třebíčku se stala úplně stejná věc. Srážka osobáku s dodávkou. Tak nevím, kdo z nich testoval brzdy, ale radši si držte odstup, až tudy pojedete. Pokud pak pojedete na sever, tak na silnici u obce Libouchec na Ústecku se srazil taky osobák s nákladňákem, je tam silný provoz, tak počítejte se zdržením. No a v Chomutově v ulici Holešická zase pro změnu tvoří překážku dva do sebe zaklesnutý osobáky. Jezděte opatrně, ať to nemusíme hlásit.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Krásný pondělní odpolko, začínáme společnou druhou hoďku, tady náš warm-up se mnou s Kristý za Majkem a čekají nás další songy, co tohle pondělí pořádně rozjedou. Já myslím, že nemusíme na nic čekat, pojďme si ten den dětí udělat hezky, i když už třeba děti nejsme. Robin Schulz, Cyril a taky Sam Martin, World Gone Wild. Tak tenhle song si dáme právě teď.

vás tenhle track přenesl někam z kanclu na pláž, tak věřte, že v tom nejste sami. With DMC, Beast, Honey a jejich písnička Show Me Love, ta tohle umí. Bohužel, ale my máme tohle takový pochmurný počasí 1. června, Den dětí. No a já si myslím, že to je čas si trošku společně zavzpomínat. Co vy na to? Protože já si myslím, že všichni tak trošku závidíme dneska těm dětem, když bychom si s nima měli prohodit místo, protože za chvilku mají prázdniny, sice dneska taky ještě vstávali, ale prázdniny se blížej. Mně osobně na dětství právě asi nejvíc chybějí ty prázdniny a taky to, že moje největší životní krize a největší breakdowny jsem měla třeba, když jsem ráno zaspala pohádku. Jo, to bylo regulárně na psychoterapii, ale neměla jsem stres z toho, že třeba musím sehnat bydlení nebo poslat daňový přiznání a vrchol toho být cool bylo mít boty na kolečkách. Takhle jednoduchý to bylo. Tak si pojďme dneska společně zavzpomínat. Schválně dropněte mi do zpráv, co z dětství nejvíc chybí vám, jestli je to ta totální bezstarostnost, prázdniny u babičky, na chalupě, nebo to, že vás nikdo nesoudil za to, že si dáte k obědu krupicovou kaši s kakaem, i to je možný. Podělte se se mnou o to na 724634634 a mezi tím vám pošlou další song od autora, od hudebníka, kterýho já mám taky hodně spojenýho s dětství. Harry Styles, bývalý člen One Direction a jeho American Girls.

0: down. To nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

pro některých z nás docela solidní throwback na dětství, protože Florida tenhle song v originále vydala už skoro před 10 lety. To je crazy. Ale doufám, že jste si ho užili, stejně jako já. A já jsem se vás ptala, co vám z dětství nejvíc chybí. Jestli to je bezstarostnost nebo cokoliv jiného. A přišla zpráva od Terky. Terka píše, mně nejvíc chybí to, když jsem usnula na gauči u telky a probudila jsem se záhadně v posteli zachumlaná v peřině. Dneska usnu na gauči a probudím se s tím, že týden neotočím hlavou doprava. Jo, to v nám všem asi chybí, tohle záhadný přesouvání, když jsme se prostě usli na gauči a někdo nás odnesl. Patrik píše, jednoznačně mi nejvíc chybí to, že mi máma dělala svačiny do školy a já jsem nemusel každý den v práci vymýšlet, co sakra budu jíst k obědu. Dospělost je jenom o tom, že se furt ptáš sám sebe, co budeš vařit, dokud neumřeš. No to bylo trochu depresivní, to bych nerada tento mindset šířila, ale jo, tak já doufám, že dneska už máte oběd vyřešený, že ho máte za sebou a já vám k tomu pošlu další song. Děkuju za zprávy, za chvilku nás čeká třeba Zara Larsson a její Midnight Sun. Máte se na co těšit. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes you better. Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Calvin Harris, John Newman, jejich Blame nám právě teď dohrálo na fajnu a to je čas setřást takovou tu pondělní melancholii, protože vím, že to je něco, co nás sužuje a hlavně naší generaci. Já jsem četla článek, kde sociologové potvrdili, že ačkoliv naše generace je hodně zaměřená na to, aby jsme netrávili čas jenom prací, aby jsme ho žili i mimo ty kancly a tak dále, tak místo toho ten volný čas pak trávíme tím, že máme existenciální krize a řešíme, jestli nás zítra nesežere buď umělá inteligence, anebo inflace. Pojďme si na rovinu říct, že tenhle slavný work-life balance je prostě momentálně spočívá v tom, že my sice v 5 odpoledne možná zaklapneme ty notebooky a potom ale do noci přemýšlíme nad tím, jak to s náma bude do budoucna, jestli někdy z platu zvládneme zaplatit vlastní bydlení a tak dále. Prostě je to stresující a pojďme si to přiznat, každý se někdy stresujeme. Ale schválně by mě teda zajímalo, jak to máte vy, čím se nejvíc takhle zabýváte do budoucna, čeho se nejvíc bojíte. Protože tam fakt padaly různé věci, lidi říkali umělá inteligence, bydlení, že si nikoho nenajdou. Tak čeho se nejvíc bojíte vy, když se podíváte do budoucna? Zkuste se zamyslet a napsat mi to na 724-634-634-634. Pojďme si udělat takovou přiznání, komoru přiznání bych to nazvala tak. Napište mi a pustíme to ze sebe zároveň a k tomu já vám pustím nějaký dobrý song. To je podle mě výhodná nabídka. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, mezi tím a vy pište.
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my

0: Taboos et Miles Smith. Tenhle krásný song jsme si dali takhle při pondělním odpolední. Já si myslím, že to bylo úplně ideální, ať už jste měli kávu, čaj, cokoliv. Ideální song. A já jsem se vás ptala na otázku, jestli je něco, čeho se na budoucnosti bojíte. Trošku jsem si teda zavařila, já jsem nečekala, že to bude až tak negativní. Lukáš psal totiž, že se bojí smrti, tak co k tomu dodat? U toho bych se dlouho nezdržovala. Michal píše, že se strach vyloženě nemá, ale bojí se třeba, že by mohlo skončit vysílání rádia, protože už dneska to není tak běžný jako dřív. No tak takhle, my nekončíme. Rozhodně ne, Michale, rozhodně ne. Takže já děkuju za tuhle zprávu a pak ještě Michal píše, že se bojí zdražení. No tak toho se bojíme určitě všichni. Ale co nám zůstává, jsou písničky. Takže my si dáme za chvilku další songy, třeba Jizu, Zayn a jejich Eyes Closed. Já vám děkuju za zprávy a tohle bude vaše odměna. Tak za chvilku.
1: Víš, kolik teď ve Smart

0: přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planet.
7: Senkur. Go, go,
8: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

Davide Swims a jeho Mr. Know It All, ten emoce, to je prostě tady Swims, jako vždycky, dobrý song. Doufám, že jste si ho užili při pondělku. A já nechci při pondělku být negativní, ale máme tady další apokalypsu. Vy si říkáte, jestli jsem se nezbláznila. Já už jsem vás před jednou apokalypsou varovala, ale teď jsem se dočetla o mravenčí apokalypse. Jestli je to pravda, tak já vám říkám, balím kufry, už mě tady neuslyšíte. Protože Evropu prej berou útokem nějací mutantní supermravenci. Já nekecám, jo, prej je to regulární věc a jsou agresivní a zlí. A poslouchejte ten největší úlet. Oni nejdou po cukru, vůbec je nezajímají vaše sladkosti. Ani drobky na lince. Oni mají úchylku na elektřinu. Normálně zalejzají lidem do spotřebičů, koušou dráty, dokážou prej komplet vyhodit proud v celém baráku. Takže si představte, že vy si dáváte večerní pohodu u telky a najednou tma, protože mravenci dostali chuť udělat si techno ve vaší pojistkové skříni. A prej na ně taky nezabírají běžný postřiky, takže co s tím? No, jsme nahraný. Nejhorší na tom je, že se k nám prej šířejí úplně nenápadně v hlíně, když si třeba koupíte kytky. Takže kdo si dneska chcete koupit nějakou kytku, nedělejte to, anebo to dobře zkontrolujte, protože je možný, že si domů táhnete nějakého trojského koně, který tam má plný náklad dalších hmyzích teroristů, co vám do večera zkratujou mikrovlnku. Tak bacha na to. To je moje dnešní poselství. A teď si dáme song, který vás ale uklidní, protože se jmenuje No Stress. A je to taková super věc. Laurent Wolf, No Stress. Užijte si to naplno.

0: Zůstaňte tady na Fajnu.
1: Zní to jako velká věc, protože to je velká věc. Právě ty. Ano, ty. Můžeš být pro někoho opravdová šance na život. Fajn spouští výzvu.

0: Techno. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Jsou 2 minutky po 3 odpoledne a čas na zprávy s Hankou.
12: Extrémní vedra, dlouhá období bez deště i ničivé povodně by mohly v následujících měsících zasáhnout různé části světa. Důvodem je možné vytvoření takzvaného super El Niño, před kterým nyní varují klimatologové. Podobně silný jev už v minulosti přispěl k rozsáhlým humanitárním krizím. Bez rodiny a blízkých příbuzných by bývalý veterán z války ve Vietnamu skoro odešel bez posledního rozloučení. Díky výzvě pohřební služby se ale na jeho pohřeb dostavilo asi 1500 lidí, kteří mu přišli vzdát úctu. O pořádný rozruch se na sociálních sítích postaral Pixar, když ve svém novém videu použil billboard s Taylor Swift a odkaz na její známou skladbu Shake It Off. Fanoušci si všimli, že animované studio do své tvorby nenápadně zapojilo i prvky současné popové kultury.
13: Fine.
11: Pondělí odpoledne, všichni už chceme mít padla, ale na silnicích to trošku vypadá jinak. Jsou tam nějaký nehody, problémy, tak opatrně. Aktuálně v Teplicích na Masarykově třídě se do sebe zaklesly 2 osobní auta, takže tam počítejte s klasickým pondělním špuntem. Hodně velký pozor dávejte v Moravských Budějovicích, ulici Palackýho. Tam se bohužel stala vážná nehoda autobusu s chodcem. Na místě jsou záchranáři, tak jenom opatrně. A pokud se zrovna chystáte na dálnici D1 směr Praha, tak u Přerova kolem 290. kilometru visí nepojízdný auto. Takže zase opatrně, až budete koukat kolem a rozhlížet se, co se to tam zase děje.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
11: Pondělní odpoledne a 3. naše společná hodina na tomhle warm-upu se mnou s Kristý. Pojedeme dál, další top songy, čeká nás třeba Regard a jejich Ride It. Takže tímto odstartujeme hned teď, nasedneme na tuhle vlnu.

April a song, se kterým se všichni dokážeme stotožnit. Nezvládám být doma zavřená. Já si myslím, že nikdo z nás už dneska nezvládá být doma zavřený, anebo v kanceláři zavřený, anebo ve škole zavřený. Je to tak. Dobrý song. Vyladíte fajn, je pondělní odpoledne, no a určitě znáte takový ty dny, kdy máte naprosto main character energy, všechno je v chillu, svítí sluníčko, dobrá nálada, no a potom stačí, aby vám váš partner poslal třeba jednu zprávu bez smajlíka a vám okamžitě spadne žaludek až do kalhot. Tak přesně pro takovejhle emocionální kolaps máme konečně oficiální omluvu. Je totiž prej reálně dokázaný, že když jste do někoho vážně zamilovaný, tak vás nejvíc zraňujou i ty úplně nejmenší miniaturní prkotiny. Prostě když k někomu cítíte hluboký pouto, tak tělo vám vyplavuje šílený hormon, šílený koktejl hormonů a vy jste pak extrémně citliví na každou změnu chování. Takže přesně pak stačí jedna nezodpovězená zpráva, chladnější tón nebo třeba zrušený plán na večer, no a je to v háji, že jo? Podle psychologů to není žádná slabost, jen je to právě důkaz toho, že vám na tom člověku záleží, takže příště máte aspoň odůvodnění, až budete mít nějaký takovejhle hysterák. Prostě, až vám někdo neodpoví na storíčko, tak buďte v klidu, je to chemie. Ale pojďme si tady udělat takový přiznání. Čím vás naposledy vytočil váš partner nebo člověk, o kterýho máte zájem? Protože ne, vždycky je to ofiko, tak mi pojďte říct, čím vás naposled vytočili vaše polovičky, i kdyby neoficiální, a jestli to byl blbej tón, nebo to, že se vám neozvali dva dny, nebo že neumyli nádobí, ať už je to cokoliv. Pojďte si teď vybít tu zlost tady ke mně do zpráv na číslo 724-634-634, čím vás vytočili vaše polovičky. A já vám mezi tím pošlu další song, který vás zas trošku uklidní. Damiano David, Next Summer, právě tady na Fajnou.

0: song se nedá poslouchat bez toho, aniž by vám to dodalo energii. Nathan Dave, MNEK a jejich Ten Get Back Up. Tak já doufám, že už jste pořádně zase probuzený. A já jsem se vás ptala, čím vás naposled naštvali vaši partneři nebo vaše drahé polovičky, i když je to neofiko, prostě čím vás takhle naštval někdo, s kým se třeba vídáte. Michal píše, že ho štve, když je druhý až moc free, protože on má organizační povahu a nesnáší větu, moc to hrotíš. To si myslím, že urazí každýho. Takový to, když vám někdo řekne, že to jenom moc hrotíte. No tak to je normální, ne? Ludmila píše, můj přítel se mnou pohádal kvůli přesčasu v práci. To by měl být rád, ne, Ludmilo, že vyděláváš, že jsi mu chtěla dopřát něco. No jo, tak každý se někdy pohádáme, důležitý je umět si to pak vyříkat, což doufám, že se vám podařilo, já vám děkuju za zprávy a za chvilku vám pošlu další song. Čeká nás třeba Sabrina Carpenter a její Man Child.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Fine.

pondělí 15.32, to je podle mě ideální na čas na to udělat si z toho trošku rave, ne? V kanclu, v autě. Doufám, že jste si pořádně zatančili Sub Focus Elevate, tenhle song banger jsme si dali právě na fajnu. A já se ptám, taky máte ve svém okolí lidi, co se rozejdou a pak hrozně hrdě tvrdí, že jsou se svým ex pořád kamarádi? Pokud jo, tak si na tyhle lidi dejte pozor. Já jsem je vždycky podezřívala z toho, že to není úplně upřímný, že s tím člověkem stejně aspoň jednou do měsíce spěj, ale teď se ukázalo, že pravda je mnohem temnější. Podle studií jsou totiž lidi, kteří zůstávají v kontaktu se svým ex, psychopati. Nebo minimálně mají tendenci mít trošku psychopatický rysy. Prej to totiž málo kdy bývá o nějaký emocionální dospělosti, ale spíš o tom, že tyhle lidi rádi manipulujou, jsou sobecký a chtějí prostě z toho přátelství s ex vyždímat nějaký osobní výhody. Jako je třeba právě sex, peníze, anebo prostě jenom nějaká kontrola. Takže pokud vám váš ex pořád dokola píše, že chce být jenom kámoš, možná to není důkaz vyrovnanosti, ale naopak regulární červená vlajka. A měli byste tomu nastavit stopku. Pojďme si ale teď společně klasicky nalejt čistýho vína, protože já vím, že mezi váma někdo takovej je. Tak mi pojďte napsat, kamarádíte se svýma ex? A jestli jo, tak jak to probíhá? Je to fakt nevinný, čistě kamarádský, nebo jak to funguje? Napište mi. A nebo naopak, i jestli nemůžete svoje ex vystát a rozhodně byste s nima kamarádi nebyli. Od toho je naše číslo 724-634-634. Pojďte mi to napsat. A mezi tím za odměnu další song Dominik Fajk a jeho White Keys. Tenhle song, který jste určitě slyšeli na TikToku, na Instagramu. Mega dobrá věc.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

dnes a náladu vám zlepšil právě při pondělním odpolední on se svým songem I Just Might. Tady na Fajnu je 15.50 a já si myslím, že potřebujeme při pondělí si dodat trošku naděje, protože věřím, že je tady spousta z vás, který už nebaví randění, který toho máte pokrk, Tinder a všechny randící aplikace byste nejradši vyhodili oknem, ale tohle je dávka inspirace, protože jsem narazila na příběh jednoho kluka, jmenuje se Hayden, jen tak mimochodem, a stal se hitem internetu. On je rybář, miluje výlety, doma chová 33 hadů. To není úplně ideální startovní pozice pro spoustu holek. No a taky, že mu to moc nešlo na těch apkách, protože tam strávil 5 let, nazbíral přes 2 miliony swipeů, měl více než 2000 propojení a napsal si asi s 1000 lidí. A víte, co z toho za těch 5 let měl? Úplný nic. Žádný rande. Většina z nás už by asi v takové situaci ty dejtovací aplikace smazala, proklela celý svět a šla žít někam možná jako poustevník. Ale Hayden to nezdal. On si řekl ne. No a teď po 5 letech se konečně dočkal svého prvního vytouženého rande. A to je podle mě přesně taková ta dávka naděje, co potřebujeme při pondělním odpolední. Tenhle svět nás prostě občas nutí věci rychle vzdávat, máme pocit, že je všechno zbytečný, pokud hned nepřijde úspěch nebo pravá láska. Ale pokud dokáže tady ten kluk, co má doma 33 hadů a je 5 let na suchu, věřit, že to nakonec vyjde, tak vy to zvládnete taky. No jo, takže vaše spřízněná duše možná někde čeká, možná cokoliv, ale hlavně neztrácet naději. To je dnešní myšlenka a další song. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, docela tematicky, protože život je krásný i v pondělí.

0: Perpetuum mobile, tenhle krásný song, se kterým se určitě všichni stotožňujeme, zvlášť při pondělí se asi všichni trošku cítíme jako Perpetuum mobile. Tak já doufám, že jste si to užili za dvě minutky, za minutku máme už čtvrtou hodinu odpoledne, ale to neznamená, že končíme, ne, dneska tady jsem s váma díl, takže se můžete těšit na další songy už za chvíli, mezi tím ale zprávy, doprava a pak jedem dál, dáme si třeba Lady Gagu, bude to stát za to. Yo,
1: fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny.

0: dat až 440 tisíc zákazníků Alzy. Mezi údajně uniklými informacemi mají být jména, e-mailové adresy, telefonní čísla i adresy bydliště. Společnost Alza ale tvrdí, že k žádnému úniku dat nedošlo. Vědci v Japonsku vyvíjejí technologii, která během spánku zaznamenává mozkovou aktivitu a převádí do obrazové podoby. Do budoucna by tak mohlo být možné sledovat sny, podobně jako videozáznam. Zařízení je zatím ve fázi vývoje, přesto už teď přináší nové možnosti pro zkoumání lidské paměti a podvědomí. Na benefičním koncertě zazářila Pink před publikem čítajícím 25 tisíc lidí, mezi kterými byli i onkologičtí pacienti. Akce vynesla přes 8 milionů dolarů, které poputují na podporu výzkumu rakoviny.
1: Fajn. Na silnicích oficiálně začíná špička a přesně už se to trošku začíná sypat, takže opatrně, ať někde neskysnete. Pokud jedete na dálnici D4 směr Strakonice nebo pak taky D35 u Olomouce, na obou místech jsou porouchaný auta, takže počítejte s tím, až pojedete kolem. Brňáci, vy zbystřete dvojnásob, to nemyslím blbě, ale u obce Ořechov se srazil nákladák s osobákem a je tam překážka na vozovce. No a pak v Kuřimi, tam se do sebe zaklesly dvě osobní auta tak nešikovně, že to může blokovat klidně celou silnici, takže možná lepší se tomu místu úplně vyhnout. No prostě dneska, až pojedete z práce, tak jeďte opatrně.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Zvládli jste to, zvládli jste pondělní den, protože se blížíme ke konci, respektive doufám, že už se blížíte ke konci, ať už jste ve škole, v práci, protože i já se blížím ke konci. Tohle bude naše poslední dnešní společná hodina v tomhle warm-upu se mnou s Kristý. A dáme si takový mix všeho. Trošku se vychillujeme, trošku to rozjedeme, znáte to, tak to je to vždycky. A na začátek Gracie Abrams, Dead So True, tak teď si dejte nohy nahoru a na chvilku si odpočiňte.

Gaga vám doručila topovej soundtrack k tomuhle pondělnímu odpoledni i v jejím songu Dead Dance. Doufám, že jste to užili, trošku zatančili. Taky vás občas fascinují lidi, který mají obrovský sebevědomí, zatímco vy třeba máte pocit, že toho děláte fakt hodně. Makáte, ale i přesto máte pocit, že jste pořád k ničemu. Já jsem trošku ten případ, já jsem velký sebemrskáč, jak bych řekla, takovej největší osobní hejtr. Když něco nestihnu nebo neudělám perfektně, tak se za to hrozně biču. Ale já jsem teď našla studii, o, máme rádi studie, když nám potvrzují naše negativní vlastnosti, tak prej, pokud se takhle za něco sebemrskáte a podceňujete, tak je to tím, že jste naopak hrozně chytrý. Ukázalo se totiž, že chytřejší lidi mají prej větší tendenci se podceňovat, zatímco ty méně inteligentní jedinci to mají jednodušší, ty se naopak přeceňují. Takže ten otravný vnitřní kritik, co vám nonstop šeptá, že nejste dost dobrý, to je vlastně jenom skrytý certifikát na to, že dobrý jste. Takže to je taky takový dnešní vzkaz. Ale mě zajímá, protože určitě něco takového máte, tak v čem se nejvíc podceňujete vy? Protože každý máme něco, nevím, práce, škola, vztahy, vaření, nějaký takovýhle drobnosti možná i třeba řízení. Já neumím parkovat. V tom se podceňuju a o to víc mi to nejde. Tak mi napište, v čem se podceňujete vy na 724-634-634 a já vám mezi tím pošlu další krásný song. Rue Gale a její Pretty on Paper, teprve 17-letá zpěvačka. Vidíte to, kam to můžete dotáhnout, když se nepodceňujete, jo? Takže mi napište a mezi tím song.

0: things that I've got.
1: Ach bože, tyhle vokály, Benson Boone, Beautiful Things, nádherný song, já mám normálně husí kůži. Doufám, že jste to užili stejně jako já. To je ideální věc, na to zahnat všechny pondělní chmury, nebo je trošku přilákat, taky záleží, jak to vezmete. My jsme společně probírali, jaká věc je ta, ve který se podceňujete. Já jsem tady nadhodila parkování, docela jste se toho chytili. Michal píše, že se mnou souhlasí, že sice řídí 22 let, ale pořád si říká, že by to mohl umět líp. I když zabránil nehodě, pořád přemýšlel nad tím, co mohl udělat lépe. No a pak píše Janča. Janča píše, že se mi pobavila a začala mi radit, jak mám teda parkovat, že se mám dívat do zrcátek. Ale já bych chtěla říct, že mám se zrcátkama problém. Jo? Já mám totiž takový syndrom. Já když vidím zrcátko, tak si začnu upravovat vlasy, rtěnku nebo koukat, jak vypadám. Takže kontrolovat, jestli dobře najíždím na parkovací místo, to je nereálný. To nejde prostě. Bohužel, zrcátka nefungují. Ale děkuji za tip, děkuji vám za odpovědi a za chvilku další song. Čeká nás třeba Sombr 12 to 12, tak si počkejte.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
3: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Rychlart Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Instagram, YouTube, TikTok.
12: Co je zrovna teď in?
11: Fajn Radio. To nejzajímavější z...

Pokud vám tenhle song právě dodal perfektní energii do zbytku pondělka, nemáte zač. Já věřím, že jo. Sice je to song z roku 2014, věřili byste tomu, Kygo a Konrad, ale totální banger. No a život je taky o dost lepší, když máte hudbu a když máte na co se těšit. A já pro vás mám něco, na co se můžete těšit. Protože nová reality show je na cestě, slyšíte správně, spousta z vás už to asi ví. Taky spousta z vás ví, že já jsem taky byla v reality show a miluju je ze všeho na světě, takže tohle je přesně moment pro nás. Chystá se totiž koncept, který vypadá extrémně dobře, jo, jmenuje se to Are You The One? Bude to na Primě. A je to o tom, že do luxusní vily v Thajsku pošlou 10 kluků, 10 holek. A experti už jim předem pomocí analýzy určili jejich dokonalej match. Akorát, že pointa je v tom, že ty lidi to musí během té show sami odhalit, kdo ke komu patří. No a když najdou ty správný páry, tak si odnesou peníze. A televize už odhalila první účastníky. Máme tam třeba 23-letýho zpěváka Matiase. Ten říká, že ho doposud přitahovali spíš starší ženy. Pak je tam taky 25-letá Nela, co žila v Barceloně a dřív zase jela jenom Bad Boys. Já si myslím, že tyhle dva by mohly mečnout. Sice je Nela mladší, ale zase Matias dává docela mod takovýho bad boye. No jsem zvědavá, Nela sice tvrdí, že naopak teď očekává nějakýho good guy, že by teď měla mít někoho hodného. No ale já jí to nevěřím. Já jí to nevěřím, určitě mečne nějakýho bad boye. No pak tam je taky 25-letá Naty, dokončuje inženýra, pak je tam bývalý model a pražská zdravotní sestřička Adela. No za mě úplně dobrý obsazení, skvělý mix a jsem fakt zvědavá, fakt moc zvědavá, kdo se s kým mečne. Následující měsíc možná mě uvidíte za Seklou jenom u téhle show, protože nic lepšího rozhodně v červnu nebude. 8. června začíná první díl. 8. června to startuje, takže si to napište do kalendářů a pak se tady sejdem a společně to proberem a uděláme si takovou typovačku, kdo podle vás s kým skončí. Co vy na to? Jo? Takže zapsat do kalendářů 8. června už za týden prakticky. No, takže se máme na co těšit. To je můj tip. A mezi tím další songy. Kelly, Love, Tide Up. To je to, co si dáme právě teď na Fajnu.

0: Raven Lanay a Rex Orange County, jejich Love Me Not. Doufám, že vám to zase trošku zlepšilo náladu, takhle při pondělku 16.41. A já tady mám další zprávu, tentokrát pro fanoušky A$AP Rockyho. Ano, tenhle umělec totiž oznámil koncert. A kde? V Praze, kde jinde? Jestli poznáváte tenhle hlas, jste fanoušci, tak si zapište. Už 5. června, to znamená za 4 dny, za 5 dnů, se začnou prodávat lístky. Samotný koncert pak bude 4. října, což je za chvilečku, to není ani za půl roku. Takže pokud jste fanoušci, chcete slyšet třeba tenhle track naživo, zapište si to do kalendářů. No a mezi tím my si dáme jiný songy, čeká nás třeba tohle. Caitlin Aragon, jejich společný Iran, ať už dneska utíkáte od čehokoliv, z práce, ze školy, od povinností, tohle bude track pro vás, už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty. Go, go,
6: go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
8: Instagram,
7: YouTube,
8: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
8: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Sociálních sítí. Jsme fajn? Fajn Radio

Ferrera, Crystal, jejich song My Lovin nám právě dohrál na Fajnu. Já mám takový pocit, že jsme normálně tím playlistem dneska přivolali sluníčko, protože já když jsem šla do rádia, už je to teda docela dlouho, pojďme si říct, tak bylo zataženo a teď je krásně, no a to je ideální čas na to, abych vás opustila. Mě to trošku mrzí, jo, trošku jo, ale byli jsme tady dneska spolu dlouho, poprvé jsme si společně dali 4 hodinky, takhle při pondělku, je 16:50, čas vás přenechat někomu dalšímu. Těší se na vás Žampik, tak doufám, že si to s ním užijete pořádně, tohle odpoledne pondělní, rozjedete to. No a já dneska vám dám jedno poučení klasicky a bude to to, že pokud vás naštve nějaká maličkost, co udělá váš partner, tak mu to odůvodněte tak, že ho máte jenom moc rádi. Protože to jsme si dneska řekli, že je na to studie, že když vás rozčílí nějaká prkotina, tak je to jenom důkaz, že vám na tom člověku záleží. To je moje dnešní poslání, poučení. Vy se mějte krásně, užijte si zbytek pondělka, pojďme ještě víc přivolat sluníčko, hezký počasí. No a já vám na závěr posílám jeden song, který vás rozhodně dostane do dobrý nálady, protože se vrátíme trošku zpátky do minulosti. Sia a Sean Paul, jejich Cheap Trails. Právě teď na Fajnu. Užijte si to a já vám říkám bye babes. Slyšíme se zítra.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
0: Instagram, YouTube, TikTok.
5: Jsme všude.
0: Hledej
5: Fajn.
0: A sleduj nás.
5: Fajn.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Jsme online.
8: Online.
5: Jsme na DAB+.
8: Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Pojďme se podívat, co se na tom našem světě děje. 17 hodin, 2 minuty k tomu a o tom, co se děje, se postará Hanka.
10: V Itálii vzbudila pozornost nezvyklá malba na silnici. Umělci na vozovku vytvořili iluzi hlubokého tunelu, která působila natolik věrohodně, že řada řidičů začala okamžitě brzdit. Někteří si totiž mysleli, že před nimi zeje skutečná díra. Přestože šlo jen o optický trik, na krátkou dobu způsobil komplikace v dopravě. Ze skoro neznámého fotbalisty se během několika hodin stala internetová senzace. Hráč z Nového Zélandu měl kolem 4000 sledujících na Instagramu, ale po virální výzvě argentinského influencera jeho profil vystřelil na víc než milion fanoušků. Cílem bylo udělat z něj nejznámějšího hráče mistrovství světa 2026 a sociální sítě tento plán splnily bleskovou rychlostí. Ve své nové písni se Mat 213 zamýšlí nad tím, jak rychle přišla dospělost i pocit vyhoření. Popisuje cestu od prvotního nadšení k běžné každodennosti a ukazuje, jak se člověk postupně učí přijmout pomalejší a taky vyrovnanější tempo života.
5: Fajn.
9: Pojďme se v rychlosti podívat na dopravu. Nehoda v ulici Brožíkova v Pardubicích. Osobák to tam napálil do chodce. Na místě zasahují složky IZS. Nehoda taky na D5C. 122. kilometr ve směru Rozvadov. Je tam havarované těžké nákladní vozidlo, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
11: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
5: Fine Ride.
8: Fine Ride.
5: Jindřich Žampa.
8: Jindřich Žampa.
9: OK, 4 minuty po 17. hodině, to znamená, že startuje Fine Drive. Vůbec nevím, co tady dělám, ale vím, že si to naplno užijeme. V první hodince si například řekneme, jak se starší sourozenci staví k tomu, jak v mládí nás mladší sourozence mlátili. Do toho nadupaný playlist odstartuje to Naked and Portugal The Man a track Glide. Let's go!
5: Fine Drive, Jindřich Žampa.

Dáváte si fajn v 17 hodin 10 minut za Majkem Jindra. A lidi, já jsem narazil na zajímavý výzkum. Prý většina starších sourozenců v dospělosti lituje, že v dětství mlátila svého mladšího bráchu nebo ségru. Jak člověk stárne, tak mu dochází empatie, svědomí a taky to, že mladší sourozenec už je větší než on. Já si ale říkám, jestli ta lítost není někdy úplně přehnaná, protože já sám jsem nejmladší sourozenec a to, co jsem prováděl svýmu bráchovi, tak to by podle mě zvládl málo kdo. Tak jsem si říkal, lidi, jaká byla vaše největší sourozenecká válka a omluvili jste se někdy zpětně? Pojďme zazpomínat na tyhle ty sourozenecké války a napište mi, jak jste to mělo i vy. 724 634 634. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 19 minut. Tohle to je Fajn Drive a pojďme se vrátit zpátky k tématu. Bavili jsme se o tom, jak starší sourozenci později litujou toho, jak v dětství mlátili nás mladší sourozence. Ptal jsem se na vaše sourozenecké hádky. Tady Tomáš mi napsal: "Bráchu jsem jednou zavřel do skříně a zapomněl na něj. Našel ho táta po 2 hodinách. Dneska jsou z nás nejlepší kámoši." Jirka mi napsal: "Sékře jsem tvrdil, že je adoptovaná, vydržela tomu věřit skoro rok, toho dneska trošku lituju." OK, a Lucka napsala: "Bratr mě v 8 letech prodal sousedovi za 3 Pokémon kartičky." Tyjo, já musím říct, že mě můj brácha jednou přivázal venku na chalupě ke sloupu a říkal mi, že to je indiánský obřad hula hula. Tak pokud jste do dneška nepochopili, proč mám tak vysoký hlas, tak je to kvůli tomu tříhodinovýmu řvaní u toho sloupu. Pojďme ale pokračovat v playlistu. Za chvíli tenhle ten banger. Danny Hudson, On My Way. Na Fajnu.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Heroes Gate 33. Legendární galavečer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulové

0: Na zápas tě zve?
1: Under Armour makes you better.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Carbon, From Disco to Disco. To je track, který nám dohrává v 17 hodin 31 minut. Dáváte si fajn a lidi, je definitivně hotovo. Mistrovství světa v hokeji je za námi a Češi nakonec končí na za mě teda skvělým pátém místě. Vzhledem k tomu, jaký jsme měli manšaft, neměli jsme poslední se NHL, tak pátý místo z celého mistrovství světa mi přijde naprosto skvělý. Po vyřazení ve čtvrtfinále jsme na medaily tentokrát nedosáhli, ale minimálně jsme si zase připomněli ten náš národní sport a zase na nějakých pár dní z nás byli hokejoví trenéři a sportovní fanoušek tak vlastně nemá vůbec čas truchlit, protože už za 10 dní startuje fotbalový mistrovství světa, který začne 11. června v USA, Kanadě a v Mexiku. A pozor, známe už i skupinu pro příští mistrovství světa a musím říct, že není vůbec jednoduchá, čekají nás tam Amíci, Kanada, Norsko, Dánsko, Kazachstán, bude to zajímavý. Tak se těším zase za rok, až všichni budeme hokejovými trenéry.
1: Žádná vata.

0: Já si říkám, jaký jiný song by nás měl nakopnout než Justin Bieber, Nicki Minaj a tenhle skvělý oldschoolový song Beauty and the Beat. Lidi, posloucháte fajn a asi se většina z nás shodne, že pondělí je prostě ten nejvíc nepříjemný den v týdnu a nikomu z nás se prostě dneska nechtělo stávat. Ale prý na to existuje dokonce odborný název a říká se tomu klinománie. To je stav, kdy se vám vůbec nechce vylézt z postele. A než se teď někdo řekne, jo, hele, já už to mám od základky, tak odborníci upozorňují, že to může souviset se stresem, vyčerpáním nebo psychickou pohodou. Já si jenom myslím, že klinománie má prostě každej, ale jenom se tomu neříká klinománie, ale zjednodušeně pondělí. Hele lidi, napište mi, jestli máte nějaký recept na to, jak zvládnout pondělky, protože já je těžce nedávám. Tak jestli je tady někdo z vás, kdo má rád pondělky a kdo je zvládá, tak mi to hned teď napište na 724-634-634.
1: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor. 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Girls, American Girls. Track, který nám dohrává v 17 hodin 52 minut, dáváte si fajn a lidi, pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, jak zvládnout pondělí, nejvíc nepříjemný den v týdnu. Peťan, ten mi napsal, zdravím, jestli někdo napíše, že má rád pondělí, tak zjistí jeho adresu, necháme ho, případně ji zkoumat. Pod co bych se podepsal a hned nad to mi napsala Laurinka a ta mi napsala, že pro ní pondělí je top. Laury, ale asi nedoporučuju posílat adresu, protože Péťa by u tebe rozjel výzkumnou stanici. Každopádně tady máme ještě jednu zprávu. Musíš nenávidět všechny dny stejně. Takováhle rada na dnešní pondělí.
1: Fine Drive, Jindřich Žampa.

0: Skunks, Never Going Home. To je track, který nám uzavírá první hodinku Fine Driveu. Jsou před náma ještě dvě. Buďte u toho se mnou. Bude to boží.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe.

0: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme.

0: jste do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn. Fajn Drive.
1: Fajn Drive. Jindřich Žampa. Jindřich Žampa.
2: Pull my trigger, let me blow your mind.
1: Fajn. 18 hodin, 2 minuty k tomu, to znamená, že startuje druhá hodinka Fajn Driveu. Hele lidi, pojďme to odstartovat top 5 trackama právě pro pondělní večer. James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls. Co jiného bychom si měli dát? Pojďme na to.
3: Monday Top

Joe, a.k.a. Steve Harrington ze Stranger Things, End of Beginning. To je track, který nám dohrává v 18 hodin 7 minut. Pojďme si dát klasicky novinku ze světa music. Fanoušci Dua Lipy dneska možná zažívají menší infarkt. Podle zahraničních médií se totiž popová hvězda měla tajně vdát za britského herce Caluma Turnera. Dvojice je spolu od roku 2024 a už delší dobu se spekulovalo o nějakých těch zásnubách. Fanoušci si navíc všimli prstenu, který zpěvačka poslední měsíce nosila, ale víte, co mě na to nejvíc fascinuje? Že normální člověk tají svatbu tak, že nepozve své kámoše, sousedy, ale celebrita tak prostě musí svatbu tajit tak, že jí sleduje celý internet a stejně se to vždycky nakonec provalí.

0: Posloucháte Fajn v 18 hodin 16 minut za Majkem Jindra a lidi, věci přišly s další zajímavostí a to, že některé studie tvrdí, že inteligentnější lidé o sobě častěji pochybují, zatímco méně schopní lidé mají tendenci své schopnosti přeceňovat. Jinýma slovama, člověk, který si není úplně jistý, jestli něco ví správně, tak možná opravdu něco ví. A ten, který je stoprocentně přesvědčený o své pravdě, tak bývá často ten, kdo tak úplně neví svý věci. Jinými slovy, tak podle téhle studie jsou nejchytřejší posluchači ti, kteří si teď říkají, nevím, jestli jsem chytrej, a ti ostatní už mi právě teď píšou zprávu, že jsou géniové. Hele lidi, mě zajímá, jak to máte vy, jestli o sobě často pochybujete, anebo jste typ člověka, který si objedná jídlo restauraci a ještě poradí kuchaři, jak ho má správně uvařit. Dejte mi vědět, jak to máte vy na 724-634-634. Nejvíc hitů,
1: nejvíc hitů ve vysílání. Fajn. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Are you ready for this?

Dáváte si fajn, Kato and John, Turn the Lights Off. To je track, který nám dohrává v 18 hodin 30 minut. A lidi, pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že lidi, kteří o sobě často pochybují, tak jsou vlastně inteligentnější než lidi, kteří jsou extrémně sebevědomí. Já jsem se vás ptal, jak to máte vy se sebevědomím. Honza mi napsal, pochybuju o sobě tak často, že když mi někdo řekne dobrý den, přemýšlím, jestli to bylo fakt na mě. Honziku, ale ty podle té studie musíš být teda extrémně inteligentní. A pak nám radu do života napsala Zuzka, která napsala, bez pochybování vůči sobě by se člověk nikam neposunul. Neměl by hnací motor udělat něco jinak a hledat nová řešení. Tak vidíte, tak s náma pochybářema to nakonec není až tak zlý. Fine Drive, Jindřich Žampa,

0: Dáváte si fajn, aktuálně máme 20 minut do 19. hodiny. Tohle byl skvělý song New Religion a pojďme se přesunout k dalšímu tématu. Lidi, celý život nám říkali, že na vzhledu nezáleží. Teď se ukazuje, že možná záleží ale i na tom, kolik centimetrů máte mezi hlavou a zemí. Podle některých studií totiž vyšší ženy vydělávají v průměru víc než ženy menšího vzrůstu. Důvodem má být to, že si lidé s vyšší postavou podvědomně spojí větší autoritu, sebevědomí a nebo vůdčí schopnosti. No a teď si představte, jak jsem se cítil já, když jsem to četl se svými poctivými 170 centimetry. Každopádně lidi, mě zajímá, jak to máte vy s výškou. Já jsem si z ní nikdy nalámal hlavu, i když nejsem nejvyšší člověk. Každopádně chápu, že každý to máme jinak, tak mi napište vy, jestli jste v pohodě s tím, jak měříte, jestli vás někdy kvůli tomu třeba ve školce šikanovali, anebo jaký výhody a nevýhody vaše výška má. Napište mi to na 724 634 634.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.

Fast Boy, taky Moby, Sophie and the Giants a Last Summer, to je song, který nám právě teď hrál na fajnu. Za Majkej mi je Jindra a já děkuju za vaše zprávy. Bavili jsme se o tom, že ženy, kteří jsou vyššího vzrůstu, tak obvykle vydělávají víc než ty menší. A ptal jsem se na to, jestli vy jste v pohodě se svojí výškou, jestli vás někdy třeba na základce kvůli tomu nešikanovali. Terka mi napsala, měřím 182 cm a na základce jsem byla za žirafu. Kluci byli o hlavu menší a dávali mi to sežrat. Dneska ti samí kluci mi píšou na Instagramu. Tak to je naprosto geniální. Každopádně nejlepší zprávu mi poslal Kuba. Ten nejdřív přihodil fotečku bazénku a potom k tomu napsal. Mám ještě míň, neboj. Nicméně, jaký binec dělají exky, je Brutus. Hrají hrdinky, jak mě odkopli a pak zjistí, že centimetry výšky zdaleka nenahradí to, co mám jinde. Vytvořené zázemí, jedu bez nich dál, dávám reels bez plavčitých a melancholických hesel a ta poslední moc dobře ví, co opustila pod nátlakem a okolí ze závisti. No, já se svými 170 cm jsem vždycky říkal, že výška se projeví jinde.

0: Paul Russell a Lil Wu-Tang, to je track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té třetí, tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pište mi svoje oblíbené tracky, protože já je budu hrát. 724-634-634.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn. Fine Drive.
1: Jindřich Žampa.

0: minutovka podle vás. Já teď aktuálně mažu všechny tracky, které máme v playlistu a budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Pojďte mi psát SMSky na iMessage, na WhatsApp nebo na Instač. Fajnu. Časomíra je na 30 sekund a startuje právě třeba teď. 10 minutes for you. 10 minut
1: tvých songů. Máš 30 sekund. Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes
0: for you. Tak jo, už to tiká. Jako první tady máme přání od nějakého Iza, napsal mi to Bubla, tak já tam dávám třeba Talk to me se Sarou Rikas, je to OK? Co tam dáme dál? Další track máme Wiz Khalifa a Snoop Dogg, Young, Wild and Free. OK, může být, jste neskutečný. Co tam dáme do třetice? Milda mi napsal Charlie XCX a Rock Music. Vy jste neskutečný, zvládli jste to před limitem.

Posloucháte Fajn a tohle byl jeden z nejlegendárnějších tracků, o který jste si psali v 10 minutovce podle vás. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Young, Wild and Free. Lidi, před náma je třetí track v pořadí, Charlie XCX a Sam Smith, In The City, a díky za všechny zprávy, co píšete, musím říct, že dneska je to teda obrovská hromada, po tom víkendu jste nabitý trackama, já tam bohužel ale všechno do té desetiminutovky nenarvu, proto jsem vybral tři tracky a jenom ten nejrychlejší, který se právě teď dovolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku rozsekneme. Jak říkám, jenom ten nejrychlejší link je zatím volná, opakuju ještě jedno číslo 724-634-634, a pokud dneska nezahrajete váš track, o který jste si psali, tak můžete klidně napsat i zítra, protože zítra v 7 se bude dít to samý, tak nesmutněte a spíš mi hned zítra zase napište. 10 minutes for you.

0: přesně to, co vy diktujete. Tohle byla Charlie XCX a Sam Smith in the City. Dáváte si fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Nejrychleji se dneska dovolal Dominik a Lenka. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, řekněte mi, 1. červen, oficiálně meteorologicky první letní den. Jaký jsou vaše plány na léto?
1: Hele, já poletím do Egypta dvakrát.
0: OK, hned dvakrát?
1: No, jednou s tátou, jednou s mamkou.
0: Hustý.
1: A potom uvidíme.
0: OK, a není v Egyptě úplně jako extrémní vedro v létě?
1: Hele, jako je, no.
0: Kolik to je třeba stupňů?
1: Hele, nejvíc, co jsem zažil, tak myslím, že bylo 45.
0: To je slušný. A co ty, Lenko, co ty plánuješ na léto?
2: Tak to já plánuju vodu s kamarádama. Jenom po České republice.
0: To je nejlepší. Já to taky podnikám každý léto a musím říct, že to vždycky ta největší sranda.
2: Souhlasím.
0: Hele, mám tady pro vás 3 tracky, jste na to ready?
1: Pojď do nás.
0: Tak jo, tohle je jednička. Katy Perry, Dark House, starší track. Pojďme si dát 2, to je z české hudební scény. Slavíček, asi Guapa Chica. Náš oblíbenec tady na fajnu, ale máme tady ještě 3. variantu. Olivia Rodrigo a Vampire. Domino a Leni, je to ale jenom na vás. Vy máte tu pravomoc to dneska rozseknout.
1: Hele, shodli jsme se, že první.
0: Katy Perry a Juicy J, Dark House.
1: Jo, je
0: okay,
1: to
0: okay. Je někdo, komu byste to chtěli poslat?
1: Asi úplně všem.
2: Souhlasím.
0: Prostě, aby přežili ten týden, který je na úplném začátku.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, je hele, vy ho přežijte, taky díky, že jste zavolali a mějte krásný večer. Ahoj.
1: Taky ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Pěkný pondělní večer na Fajnu, 19 hodin 20 minut, to je aktuální čas. Dáváte si Fajn Drive a lidi, já si myslím, že ten nejvíc nepříjemný den bychom se měli zpříjemnit a zasmát se cizímu nebo vlastnímu minutě trapnosti, takhle, aby jsme to řekli. Před náma je minuta trapnosti. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Pokud nic vám, tak lidi napráskejte svýho kámoše, mámu, tátu, je to úplně jedno. Pojďme si to pondělí prostě udělat hezký. Napište mi vaše trapné storky na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.
2: Fajn. Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram.
1: YouTube.
2: TikTok.
1: Co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajnradio.cz.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily Pete.
6: It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Lukáš. Ten napsal: v tramvaji jsem si myslel, že mám připojený AirPody. Začal jsem si nahlas zpívat refrén písničky. Po minutě si ke mně stoupla jedna paní a řekla: mladý muži, ty sluchátka nejsou zapnutý. Celá tramvaj už se smála. Jejda, upsik rupsik.
2: Fine Drive.
0: Fine Drive.
2: Fine. Disco. X on

0: skupina Olivia Dean nám dohrála na Fajnu v 19 hodin 39 minut. Tohle to je Fine Drive a lidi, tohle to mě absolutně rozsekalo. Existuje firma, která teď nabízí lidem v přepočtu skoro 40 tisíc korun za to, že budou testovat umělou inteligenci, ale v intimním životě. Za mě to zní jako nějaký nový díl Black Mirror na Netflixu, ale je to fakt skutečný výzkum. Firma chce zjistit, jestli AI dokáže ovlivňovat náladu, stres a nebo třeba kvalitu spánku. Takže zatímco my řešíme, jak nám AI píše, nevím, e-maily, řeší nám nějaký smlouvy, tak někdo ji zapojuje už i do ložnice. Ale já si říkám, že pro single lidi to není vůbec špatná brigádička, co?
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Instagram, YouTube, TikTok,
8: co je zrovna teď in
7: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn?
7: Fajn.

Lidi, kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Díky za 3 hodiny Fine Driveu, díky, že jste u toho byli se mnou. Budu se na vás těšit zase zítra od 17 do 20. Nesmysl zpráv, co jste mi dneska posílali. Bylo to s váma fajn, bez vás by to prostě nešlo. S Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě tady za Mikem vystřídá Beaka, 14-letá talentovaná zpěvačka, která má hlas jak bůh. Absolutně byste nepoznali, že z Česka zpívá nesmyslně zahraničně. Rozhodně se s ní tu hodinku tady na Fajnu dejte. A za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fine Life.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
6: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem Bea K, teď už 15-letá interpretka a zpěvačka a budu vám tady pouštět právě v rámci Next Generation moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno, co mě teďkon poslední dobou a tenhle měsíc baví. Jako první bych vám pustila moji písničku, která se jmenuje Running in my head. Když se vám bude líbit, tak budu moc ráda, když si ji budete poslechnout. Já jsem ještě jednou Bea K a hned potom Baby od Kašičky a Iskra. Next Generation.

0: generation. Posloucháte Fine Next Generation, já jsem Beaka a pouštím vám tady moje oblíbené tracky, věci, moje věci a všechno možný. Jako další vám pustím Marie April a Mata 213. Tady tu písničku mám fakt hodně ráda, možná je to tím, že tam je Marie April, protože tu mám úplně nejradši na světě a hned potom taky člověka, kterýho mám nejradši úplně na světě nejvíc a to je Ray. Takže si to užijte.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem Bea K, mladá interpretka a zpěvačka. Tady to byla Ray a ještě předtím, než vám řeknu, jakou další písničku vám pustím, tak bych vás moc poprosila, aby jste pro mě hlasovali na stránce čistýfestival.cz. Je to soutěž o tom, abych mohla hrát na všech možných různých skvělých festivalech, jako třeba Colors of Ostrava a takhle. Dostalo by mě to na velký stage a pomohlo by mi to moc, moc, moc. Dostala jsem se právě do finále téhle soutěže, takže jo, budu moc ráda. čistýfestival.cz, dáte tam moje jméno, Bejaka, a ještě to musíte potvrdit v mailu, aby ten hlas byl platný. Budu fakt moc vděčná a dostanete mě tak na Colors of Ostrava. Děkuju. A teďkon vám pustím kapelu Lanugo. Je to kapela, ve které hrajou moje dva oblíbení učitelé, vlastně jsou skvělí. Markéta Foukalová tam zpívá a Martin Kopřiva tam hraje na bicí. Tahle kapela je moje srdcovka a teďkon vydali nový album, vlastně teď hodně nedávno. A tady to je moje oblíbená písnička z toho alba a hned potom Úžeh od Beaty. Next Generation.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fine Next Generation, já jsem BAK a pouštím vám tady moje oblíbené písničky a všechno možný. Jako další vám pustím právě moji písničku, jmenuje se Attached, je taková hodně smutná, tak snad nebudete potom smutný, to bych hodně byla nerada. Každopádně Attached a hned potom Let It Burn od Very.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Ahoj, posloucháte Fine Next Generation, já jsem BAK a pouštím vám tady moje písničky, moje oblíbené písničky a všechno možný. Tady to bylo Let It Burn od Very a jako další vám pustím Olivia Dean. Poslední dobou se mi začíná fakt hodně líbit, myslím, že teď vyhrála Grammy a jako je to docela hypnutý up teďkon, ale moc se mi líbí, že takovýhle typ hudby začíná být populární a potom moji písničku, která se jmenuje Time Passing a to bude poslední písnička, ale pak se s vámi ještě rozloučím, teď si to užijte.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Ahoj, posloucháte Fine Next Generation. Já jsem BAK a pouštěla jsem vám tady teďkon nějaký čas moje oblíbené písničky, moje písničky a všechno možný. Ještě jednou bych se ráda vrátila k tomu, že mi můžete pomoct se dostat na velký festivaly jako Colors of Ostrava. Budu fakt moc ráda. Hlasovat můžete tak, že půjdete na stránku čistýfestival.cz, zakliknete tam mě, ještě jednou já jsem BAK, dáte tam svůj e-mail a taky ještě je tam možnost, že vyhrajete lístek vy na nějaký festival, na jaký byste chtěli. Takže tam dáte festival, jaký budete chtít a dáte tam svůj mail. Hlas musíte potvrdit v mailu, aby byl platný. Ještě jednou já jsem BAK, budu fakt moc ráda. čistýfestival.cz. Děkuju moc, pomůžete mi splnit si můj sen a dostat mě na velký stage. Jo, tohle jsem byla já, děkuju moc. Next Generation, mějte se krásně, ahoj. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station. Here we go. Nejžavější trik.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh. Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou...

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Fajn Radio. Prostě hity.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Jo. Listen.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
2: Fajn
0: Radio.
1: Instagram.
0: YouTube.
1: TikTok.
0: Co je zrovna teď in.
2: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: CZ.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.

vždycky hot, vždycky fresh. It goes nejvíce tu. Nejvíce tu ve vysílání. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in
2: Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Next Generation. Show od mladých pro mladé. Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
5: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
6: Music. Fine.

0: Malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

Stetski hot. Fein. Stetski hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Radio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.